0: Nejohroženější jsou nízkopříjmové rodiny s dětmi, samoživitelky, domácnosti s invalidním důchodcem a osamělé seniorky. Velmi ohrožení energetickou chudobou jsou nájemníci a hlavně ti, kteří žijí ve starých bytových domech. Podle analytika z Ostravské univerzity Jana Klusáčka lidí v energetické chudobě přibývá se stoupajícími cenami energií.
1: Zároveň teda v Česku máme populaci asi 800 tisíc lidí, kteří jsou nebo respektive i byli v energetické chudobě a budou, i když ceny energií dosahují velmi nízkých hodnot. Máme teda necelý milion obyvatel, kteří jsou v energetické chudobě. Nehledě na ceny energií, pak ty energie dražší nám to zvýšily.
0: Řešení energetické chudoby odborníci vidí hlavně ve stabilní podpoře energetických renovací a v programech na podporu bydlení. Rusko se snaží vyhladovět ukrajinské Olešky. Ruská armáda drží tisíce civilistů ve městě na jihu Ukrajiny bez jídla a léků. Zásobování se do města nedaleko Chersonu naposledy dostalo na konci května. Další pokusy zastavily miny a útoky dronů. Kvůli těm se lidé z Olešek nemůžou dostat pryč. Rusko odmítá humanitární evakuaci. Jak uvádí zpravodajský server iDnes.cz, místní přežívají pouze z toho, co vypěstují. Zavaří, případně vymění za jiné zboží. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Na tvrdém povrchu v Šenčenu dnes porazili Kazachstán 2-1 na zápasy. Výběr Barbory Strýcové útočí v týmové soutěži, dříve známé jako Fed Cup, na 12. titul. České tenistky do semifinále postoupily v úterý po výhře 2-0 nad Velkou Británií. O druhé semifinálové dvojici bude jasno ve čtvrtek. Nejprve se v Šenčenu utkají Ukrajinky s Belgičankami a potom domácí Číňanky vyzvou obhajkyně titulu Italky. Ve čtvrtek se zatáhne a bude potřeba deštník. Od západu postupně přejdou přes celé naše území přehánky. Zároveň se ochladí na 12 až 17 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Impuls. Zprávy ve tři.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Dálniční známka se dočká praktické změny. Nově bude platit celých 24 hodin od okamžiku nákupu, takže nevyprší úderem půlnoci. Do ceny dálničních známek se pak přestane promítat inflace. Vládní poslanci zrušili automatické zvyšování cen podle inflace a nových kilometrů dálnic, které zavedla minulá vláda. Roční kupon tak zůstává na letošních 2570 korunách. Bez změny zůstanou i měsíční a desetidenní poplatky nebo slevy pro ekologická auta. Zatímco opozice krok kritizuje jako čistý populismus, předloha už míří k senátorům. V Chebu skončí další ordinace. Praxi uzavřou praktický lékař pro děti a dorost, oční lékař a zubařka. O pacienty se tak nejspíš budou muset postarat nemocniční ambulance.
2: Zatímco o dětské pacienty a dorostce postará jiná lékařka, už to slíbila chebské radnici, zubní a oční praxe skončí bez náhrady. Pokud pacienti neseženou jiné lékaře, zůstanou bez péče nebo v případě akutních problémů budou muset do nemocnice. Pro město, které očekává bouřlivý rozvoj kvůli chystané výrobě nákladňáků, to není dobrá zpráva. Na druhou stranu ale nejde o nic nového. V posledních letech tu skončili hned 3 zubaři a 1 praktický lékař. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: U Lovosic se našel kufřík s ukradenými mincemi. Ležel v příkopu u dálnice D8. Uvedla to televize CNN Prima News. Sběratelské mince za zhruba 8 milionů korun patří francouzskému sběrateli, kterého okradli začátkem září v Praze na sběratelském veletrhu v pražských Letňanech. Mince našli silničáři při sekání trávy u D8. Po zlodějích policisté dál pátrají. Česko se zapojí do celosvětové snahy ochránit děti před nástrahami umělé inteligence. Na půdě OSN to potvrdil prezident Petr Pavel. Francie, Španělsko nebo Austrálie chtějí donutit technologické giganty, aby jejich chytré technologie nevytvářely falešná videa, nešířily dětskou pornografii a nepěstovaly u dětí těžkou závislost. Americký prezident Donald Trump jakoukoliv regulaci odmítá, chce rozvoj nových technologií nechat běžet úplně volně. Podle českého prezidenta ale v online světě potřebujeme ochránit nejmladší generace a zamezit tomu, aby z dětí na internetu byli pokusní králíci. Havlíčkův Brod má novinku. Město na Vysočině dokončilo další etapu změn v parku Budoucnost. Nově jsou tam upravené cesty, odpočinková místa i mola u rybníků Obora a Hastrman. Jak říká místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek, architekt chtěl lidi přiblížit k vodě.
3: Prostředkem toho parku protéká Cihlářský potok, na něm je soustava přímo tady 9 rybníků a architekt chtěl, aby se k té vodě nechalo dostat, což předtím nebylo. Tady není zakázáno koupání, my to nějak nepreferujeme, ale zejména mladší generace opravdu to využívá.
1: Práce v Havlíčkově Brodě začaly loni v dubnu, stály 80 milionů korun. Město získalo 25 milionů z evropských fondů. Kouč české fotbalové reprezentace Santidenia musel udělat už 7. vynucenou změnu v nominaci na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Zraněného levého beka Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý. Vedení týmu o tom informovalo na webu fotbalové asociace. Denia už v pondělí na srazu musel oželet 6 hráčů, které zařadil do původní nominace. Z kádru mu vypadlo hned 5 slávistů. Národní mužstvo se v Praze pod novým španělským trenérem od pondělí chystá na vstup do Ligy národů, kterou odstartuje v sobotu zápasem v pražském Edenu proti Chorvatsku. Dalšími soupeři ve čtyřčlenné skupině A3 budou Anglie a mistři světa ze Španělska. A počasí na závěr, den bude deštivý s teplotami kolem 15 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze

0: Soukromí lékaři se obracejí na stát. Vyčíslili náklady na elektronizaci svých ordinací na 15 miliard korun. Chtějí proto od státu evropské dotace, jako dostali nemocnice, pokud jim stát nařídí používat povinně elektronické žádanky nebo vést elektronicky dokumentaci. Zástupci praktických lékařů, gynekologů a stomatologů to uvedli na konferenci Koalice soukromých lékařů, která jich zastupuje na 23 tisíc. Podle ministerstva zdravotnictví je využití evropských dotací jednou z možností financování. Zatím ale není nic rozhodnuté. Resort považuje další elektronizaci zdravotnictví, včetně primární a ambulantní péče, za jednu ze svých priorit, kterou by měl rád ukončenou od roku 2029. Do areálu státního zámku Valeč na Karlovarsku se vrací historický skleník. Od začátku roku 2023 jeho konstrukci obnovovali restaurátoři. Do konce týdne bude skelet stavby zase na svém místě v zámeckém parku. Za sklení přijde na řadu na jaře. Jiřík Mošek z restaurátorské dílny popisuje, že nejnáročnější částí akce byla ve Valči nová výroba poškozených částí skleníku.
1: Protože to jsou atypické ocelové profily, které už se mnohdy nevyrábí a většina z nich je nýtovaná. Takže se jedná o ruční nýtování a potom jsme se museli poradit ještě s jedním velkým oříškem, a to je aplikace nových povrchových úprav, tak aby to obstálo vlastně v těch extrémních podmínkách, jak teplotních, tak vlhkostních.
0: Po dokončení skleníku u státního zámku Valeč na Karlovarsku se do něj vrátí rostliny, které odpovídají složení zimních zahrad 19. století.
2: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: V energetické chudobě žije víc než milion Čechů. Nejohroženější jsou nízkopříjmové rodiny s dětmi, samoživitelky, domácnosti s invalidním důchodcem a osamělé seniorky. Velmi ohrožení energetickou chudobou jsou nájemníci a hlavně ti, kteří žijí ve starých bytových domech. Podle analytika z Ostravské univerzity Jana Klusáčka lidí v energetické chudobě přibývá se stoupajícími cenami energií.
3: Zároveň teda v Česku máme populaci asi 800 tisíc lidí, kteří jsou nebo respektive i byli v energetické chudobě a budou, i když ceny energií dosahují velmi nízkých hodnot. Máme teda necelý milion obyvatel, kteří jsou v energetické chudobě. Nehledě na ceny energií, pak ty energie dražší nám to zvýšily.
0: Řešení energetické chudoby odborníci vidí hlavně ve stabilní podpoře energetických renovací a v programech na podporu bydlení. Rusko se snaží vyhladovět ukrajinské Olešky. Ruská armáda drží tisíce civilistů ve městě na jihu Ukrajiny bez jídla a léků. Zásobování se do města nedaleko Chersonu naposledy dostalo na konci května. Další pokusy zastavily miny a útoky dronů. Kvůli těm se lidé z Olešek nemůžou dostat pryč. Rusko odmítá humanitární evakuaci. Jak uvádí zpravodajský server iDnes.cz, místní přežívají pouze z toho, co vypěstují. Zavaří, případně vymění za jiné zboží. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Na tvrdém povrchu v Šenčenu dnes porazili Kazachstán 2-1 na zápasy. Výběr Barbory Strýcové útočí v týmové soutěži, dříve známé jako Fed Cup, na 12. titul. České tenistky do semifinále postoupily v úterý po výhře 2-0 nad Velkou Británií. O druhé semifinálové dvojici bude jasno ve čtvrtek. Nejprve se v Šenčenu utkají Ukrajinky s Belgičankami a potom domácí Číňanky vyzvou obhajkyně titulu Italky. Ve čtvrtek se zatáhne a bude potřeba deštník. Od západu postupně přejdou přes celé naše území přehánky. Zároveň se ochladí na 12 až 17 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně pod whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Dálniční známka se dočká praktické změny. Nově bude platit celých 24 hodin od okamžiku nákupu, takže nevyprší úderem půlnoci. Do ceny dálničních známek se pak přestane promítat inflace. Vládní poslanci zrušili automatické zvyšování cen podle inflace a nových kilometrů dálnic, které zavedla minulá vláda. Roční kupon tak zůstává na letošních 2570 korunách. Bez změny zůstanou i měsíční a desetidenní poplatky nebo slevy pro ekologická auta. Zatímco opozice krok kritizuje jako čistý populismus, předloha už míří k senátorům. V Chebu skončí další ordinace. Praxi uzavřou praktický lékař pro děti a dorost, oční lékař a zubařka. O pacienty se tak nejspíš budou muset postarat nemocniční ambulance.
1: Zatímco o dětské pacienty a dorost se postará jiná lékařka, už to slíbila chebské radnici, zubní a oční praxe skončí bez náhrady. Pokud pacienti neseženou jiné lékaře, zůstanou bez péče nebo v případě akutních problémů budou muset do nemocnice. Pro město, které očekává bouřlivý rozvoj kvůli chystané výrobě nákladňáků, to není dobrá zpráva. Na druhou stranu ale nejde o nic nového. V posledních letech tu skončili hned 3 zubaři a 1 praktický lékař. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
0: U Lovosic se našel kufřík s ukradenými mincemi. Ležel v příkopu u dálnice D8. Uvedla to televize CNN Prima News. Sběratelské mince za zhruba 8 milionů korun patří francouzskému sběrateli, kterého okradli začátkem září v Praze na sběratelském veletrhu v pražských Letňanech. Mince našli silničáři při sekání trávy u D8. Po zlodějích policisté dál pátrají. Česko se zapojí do celosvětové snahy ochránit děti před nástrahami umělé inteligence. Na půdě OSN to potvrdil prezident Petr Pavel. Francie, Španělsko nebo Austrálie chtějí donutit technologické giganty, aby jejich chytré technologie nevytvářely falešná videa, nešířily dětskou pornografii a nepěstovaly u dětí těžkou závislost. Americký prezident Donald Trump jakoukoliv regulaci odmítá, chce rozvoj nových technologií nechat běžet úplně volně. Podle českého prezidenta ale v online světě potřebujeme ochránit nejmladší generace a zamezit tomu, aby z dětí na internetu byli pokusní králíci. Havlíčkův Brod má novinku. Město na Vysočině dokončilo další etapu změn v parku Budoucnost. Nově jsou tam upravené cesty, odpočinková místa i mola u rybníků Obora a Hastrman. Jak říká místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek, architekt chtěl lidi přiblížit k vodě.
2: Prostředkem toho parku protéká Cihlářský potok, na něm je soustava přímo tady 9 rybníků a architekt chtěl, aby se k té vodě nechalo dostat, což předtím nebylo. Tady není zakázáno koupání, my to nějak nepreferujeme, ale zejména mladší generace opravdu to využívá.
0: Práce v Havlíčkově Brodě začaly loni v dubnu, stály 80 milionů korun. Město získalo 25 milionů z evropských fondů. Kouč české fotbalové reprezentace Santidenia musel udělat už 7. vynucenou změnu v nominaci na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Zraněného levého beka Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý. Vedení týmu o tom informovalo na webu fotbalové asociace. Denia už v pondělí na srazu musel oželet 6 hráčů, které zařadil do původní nominace. Z kádru mu vypadlo hned 5 slávistů. Národní mužstvo se v Praze pod novým španělským trenérem od pondělí chystá na vstup do Ligy národů, kterou odstartuje v sobotu zápasem v pražském Edenu proti Chorvatsku. Dalšími soupeři ve čtyřčlenné skupině A3 budou Anglie a mistři světa ze Španělska. A počasí na závěr, den bude deštivý s teplotami kolem 15 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když zámečník má v erbu klíč, tak zahradník má zem

žila hodně snů a poznala jsem svět. Už je to hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet. A zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří, zarostlou pěšínkou po špičkách přichází. S dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

Dobře vím, že život nečekal, že dveře, které znáš, po létech starým klíčem jen těžko.

0: když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: asi kdo pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na internetu.

0: I takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám, když tíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze

0: No jasně, že máme ten barák pojištěnej. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
1: Už to bude 5 let?
0: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
1: To má hodnotu tak 6.
0: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
1: A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Zprávy v 6.
1: Soukromí lékaři se obracejí na stát. Vyčíslili náklady na elektronizaci svých ordinací na 15 miliard korun. Chtějí proto od státu evropské dotace, jako dostali nemocnice, pokud jim stát nařídí používat povinně elektronické žádanky nebo vést elektronicky dokumentaci. Zástupci praktických lékařů, gynekologů a stomatologů to uvedli na konferenci Koalice soukromých lékařů, která jich zastupuje na 23 tisíc. Podle ministerstva zdravotnictví je využití evropských dotací jednou z možností financování. Zatím ale není nic rozhodnuté. Resort považuje další elektronizaci zdravotnictví, včetně primární a ambulantní péče, za jednu ze svých priorit, kterou by měl rád ukončenou od roku 2029. Do areálu státního zámku Valeč na Karlovarsku se vrací historický skleník. Od začátku roku 2023 jeho konstrukci obnovovali restaurátoři. Do konce týdne bude skelet stavby zase na svém místě v zámeckém parku. Za sklení přijde na řadu na jaře. Jiří Kmošek z restaurátorské dílny popisuje, že nejnáročnější částí akce byla ve Valči nová výroba poškozených částí skleníku.
2: Protože to jsou atypické ocelové profily, které už se mnohdy nevyrábí a většina z nich je nýtovaná. Takže se jedná o ruční nýtování a potom jsme se museli poradit ještě s jedním velkým oříškem, a to je aplikace nových povrchových úprav, tak aby to obstálo vlastně v těch extrémních podmínkách, jak teplotních, tak vlhkostních.
1: Po dokončení skleníku u státního zámku Valeč na Karlovarsku se do něj vrátí rostliny, které odpovídají složení zimních zahrad 19. století.
0: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: V energetické chudobě žije víc než milion Čechů. Nejohroženější jsou nízkopříjmové rodiny s dětmi, samoživitelky, domácnosti s invalidním důchodcem a osamělé seniorky. Velmi ohrožení energetickou chudobou jsou nájemníci a hlavně ti, kteří žijí ve starých bytových domech. Podle analytika z Ostravské univerzity Jana Klusáčka lidí v energetické chudobě přibývá se stoupajícími cenami energií.
3: Zároveň teda v Česku máme populaci asi 800 tisíc lidí, kteří jsou nebo respektive i byli v energetické chudobě a budou, i když ceny energií dosahují velmi nízkých hodnot. Máme teda necelý milion obyvatel, kteří jsou v energetické chudobě. Nehledě na ceny energií, pak ty energie dražší nám to zvýšily.
1: Řešení energetické chudoby odborníci vidí hlavně ve stabilní podpoře energetických renovací a v programech na podporu bydlení. Rusko se snaží vyhladovět ukrajinské Olešky. Ruská armáda drží tisíce civilistů ve městě na jihu Ukrajiny bez jídla a léků. Zásobování se do města nedaleko Chersonu naposledy dostalo na konci května. Další pokusy zastavily miny a útoky dronů. Kvůli těm se lidé z Olešek nemůžou dostat pryč. Rusko odmítá humanitární evakuaci. Jak uvádí zpravodajský server iDnes.cz, místní přežívají pouze z toho, co vypěstují. Zavaří, případně vymění za jiné zboží. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Na tvrdém povrchu v Šenčenu dnes porazili Kazachstán 2-1 na zápasy. Výběr Barbory Strýcové útočí v týmové soutěži, dříve známé jako Fed Cup, na 12. titul. České tenistky do semifinále postoupily v úterý po výhře 2-0 nad Velkou Británií. O druhé semifinálové dvojici bude jasno ve čtvrtek. Nejprve se v Šenčenu utkají Ukrajinky s Belgičankami a potom domácí Číňanky vyzvou obhajkyně titulu Italky. Ve čtvrtek se zatáhne a bude potřeba deštník. Od západu postupně přejdou přes celé naše území přehánky. Zároveň se ochladí na 12 až 17 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Máme krátce po startu 6. hodiny. Adam Kořica už je s vámi. Opět vás budu probouzet českou muzikou let 60. až 80. Máme tady čtvrtek 24. září. Přeji dobré ráno a taky pohodový poslech. Teď u písničky Už mi lásko není 20 let zpívá Jiří Zmožek.

zmizela, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už

0: se o zradě, o světě. Bude to písnička o nás.
1: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek 24. září, máme po 6. Za malou chvíli Karel Zich, písnička Není všechno paráda.
2: Dnes na Českém Impulsu.
1: Valčíky, tak ty nabídnu v rámci naší první ranní čtvrteční hudební dvojce, a to po 6:30. Těhotenství svobodné dcery. Téma pro povídku Miloslava Šimka, kterou nabídneme v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. V čem se liší posezení u kávy v České republice a ve Španělsku? Rozdíly rozebere cestovatel Jirka Kolbaba o 13:30. Teď už český Elvis Presley, Karel Zich, tady na rádiu Český Impuls. Dobré ráno.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl bych rád.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony váví, jen pojďte dál, máte-li čas. Kdo žil v cizím městě ví,

0: Český impuls, dobré ráno, čtvrtek 24. září, blíží se nám 6:30. My dnes, prosím vás, po celý den budeme slavit jubileum Honzy Nedvěda, který má narozeniny 80 let. Honzovy písničky si budeme hrát hodinu co hodinu, po celý den. Já panu Nedvědovi za rádio Český impuls přeji vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, spoustu lásky a mnoho toho životního štěstí. Do 6:30 Iva Janžurová, Jiří Krampol a Honza Čenský, písnička Královské reggae z pohádky o princezně, která ráčkovala.
1: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby arp. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král, princeznin, bratranec, když vdával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Zdravím vás z Rádia Český Impuls, přeji poklidné a ničím nerušené vstávání do nového dne. Po 6:30 Michal David, písnička Perpetuum mobile. Teď uslyšíme novinky v podání naší redakce. Také se dozvíme, jaké nás dnes čeká počasí. Vy můžete naší předpověď rozšířit. Těšíme se na vaše zprávy právě ohledně toho, do jakého rána jste se probudili, jaký teď máte čtvrtek s datem 24. září. Číslo k nám je 734-787-981. Píšete na náš WhatsApp nebo můžete poslat klasickou SMSku.
1: Hezké čtvrteční ráno. Autobus při nehodě na Vyškovsku skončil v kolejišti a zastavil provoz na trati. Salmonelóza se u žáků základní školy v pražské části Újezd nad Lesy zatím potvrdila u 13 dětí. Lidé by už od obcí měli vědět, kam půjdou volit zastupitele nebo senátory. Čínský prezident Xi Jinping zahájil třídenní státní návštěvu Spojených států amerických. Boxerka Stella Blažková prohrála v semifinále mistrovství Evropy s Ruskou Demurčianovou a získala bronz. No a na závěr počasí. Na dnešek si musíme přibalit deštník, zaprší přes den postupně na celém území. Bude celkem chladno, 13 až 17 stupňů. Hezký den strávený třeba i s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Impuls Rádio pro radost ze života. To byly Brontosauři, po půl sedmé dohrála písnička Hlídej lásku s Káloma. Honza Nedvěd slaví dnes 80. narozeniny. Já mu za Rádio Český impuls přeji vše nejlepší a my tohleto životní významné jubileum slavíme po celý den. Hrajeme písničky Honzy Nedvěda hodinu co hodinu. Teď už ale naše první ranní hudební dvojce a v ní máme, prosím vás, valčíky. Čeká nás elektrický valčík v podání Zdeňka Svěráka, Jaroslava Uhlíře a pak nás také nemine Lenka Filipová, nahrávka Toulavý valčík. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

A nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Cozzi,

Vladimíra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Doma pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebík,

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek 24. září, přeji hezké ráno do 7. do zpráv celou za malou chvíli. Vítězslav Vávra, písnička Správné holky, hlaste se. Budeme rádi, když mrknete na náš Facebook, najdete nás na adrese www.facebook.com/Český Impuls. My tam stále hledáme příznivce české muziky let 60. až 80. a také nové přátele našeho rádia. A ještě jednou opakuju adresu www.facebook.com/Český Impuls. Těšíme se tam na každého z vás.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Je! Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datar, opravdový elektrospecialist.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90 a Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: A u nich vám hezké ráno přeje Michael Ransdorf. V Plané nad Lužnicí hoří hala. Nachází se v ní mimo jiné nákladní auta a uskladněné jsou tam i ropné látky. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Hale se už propadla střecha. Požár místo zasáhl v plném rozsahu. Autobus po nehodě na Vyškovsku skončil v kolejišti. Podle policejního mluvčího Vali jel včera večer od Uherského Hradiště a střetl se u Bučovic čelně s osobním autem. Jeho řidiče museli hasiči vyprošťovat. V autobusu v době incidentu nejeli žádní cestující. Asi na 2 hodiny nehoda zastavila provoz na železniční trati mezi Bučovicemi a Nesovicemi. Vlaky nabíraly zpoždění. Karlovy Vary budou mít novou základnu pro leteckou záchranku. Její stavba začne letos na podzim na místním letišti. Do Karlovarského kraje musí v tuto chvíli létat především záchranáři z Plzně nebo Ústí nad Labem. Vzhledem ke vzdálenosti ale nejsou schopni pokrýt v potřebné době některé části Krušných hor. Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis počítá, že stavbu základny zahájí v listopadu.
2: Počítáme s ukončením koncem roku 2027, ale spíš někde kolem května 2028. Uvidíme, jak ty práce budou probíhat. No a samozřejmě je to jedno z témat, které teď řešíme s ministerstvem obrany a nepředpokládám, že by měly být nějaké komplikace, je to nová stavba.
1: Základnu vybuduje Karlovarský kraj ze svého rozpočtu. Stejně jako letiště by ale měl provozovat stát nebo armáda. Agresivní postoj Ruska představuje přímou hrozbu pro evropskou bezpečnost. V projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku to prohlásil prezident Petr Pavel. Rizika podle něj rostou každý den. Přímo na místě řeč hlavy státu poslouchala i naše kolegyně ze zpravodajského serveru iDnes.cz Veronika Pinhardová.
3: Řekl, že Čína má moc, vliv a vlastně i odpovědnost pomáhat předcházet konfliktům a přispívat k ukončení válek. To podle Pavla zahrnuje i využití vlivu k ukončení právě Ruska. Agrese na Ukrajině. Pavel se zmínil také o nutné reformě OSN a překotném vývoji umělé inteligence. Jinak kolem budovy OSN je stále živo, je tu spoustu zahraničních novinářů. Z New Yorku zdraví Veronika Pidhardová i iDnes.cz.
1: A zatímco se v New Yorku schází světoví státníci, návštěvu Spojených států zahájil včera čínský prezident Xi Jinping. Na letiště ho jel přivítat prezident Trump. Oba světoví lídři budou jednat o obchodních sporech, bezpečnosti umělé inteligence nebo propuštění 2 amerických občanů vězněných v Číně. Podle nejnovějších zpráv se už dohodli na 2měsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet 10. listopadu. Země tím získají více času na vyjednání potenciálně rozsáhlejší obchodní dohody. No a úplně nakonec jdeme na počasí. Vedle deštníku bychom si dnes měli vzít i něco teplého na sebe. Během srážek totiž naměříme jen 13 až 17 stupňů. Hezký den s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 7 hodině, Adam Kořica je s vámi, přeji hezké ráno, čtvrtek 24. září, Honza Nedvěd dnes slaví jubilejní 80. narozeniny a řeč o tom bude i v ranním tématu, více už za malou chvíli. Tohle je Iveta Bartošová, písnička 2 roky prázdnin, dobré ráno.

0: Za 4 minuty, 7:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké podzimní ráno. Tady v Praze je zataženo, mlhavá obloha. Jak to vypadá u vás ostatních s počasím? To mě samozřejmě zajímá. Sbírám zprávy ohledně vašeho počasí, ohledně vašich předpovědí. 734-787-981, to je číslo k nám. Zdraví nás z Nimnice pan Zbyněk, který hlásí polojasno 6 stupňů. Také se nám ozvala paní čas Kraslic, která hlásí 9 stupňů, zprávy posíláte na náš WhatsApp, nebo můžete napsat a poslat klasickou SMS zprávu. Za malou chvíli skupina Turbo, písnička Hráč.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Čtvrteční ranní impulzovic Krabička nabídne písničku Nechoď do kláštera v podání Hany a Petra Ulrichových skupiny Atlantis. Více prozradí zpěvák ze skupiny Olympic Petr Janda po 7:30. Kolega Saša Hemala za nás nahlédne do televizního programu. Pojďme si říci, že období, jakým je podzim, vybízí k tomu, aby člověk více času trávil třeba i doma v obýváku, někde u krbu, jo, u televize. Takže co si nesmíte nechat ujít, to uslyšíme o 12:30. Bavíme se o tom už dnes od samého rána, čtvrtek 24. září. Honza Nedvěd slaví legendární, respektive jubilejní 80. narozeniny a je to legenda v rámci písničkářství, hudebníků a skladatelů, takže my mu přejeme vše nejlepší. Ostatně jednou za hodinu po celý den si pouštíme písničky právě od Nedvědu, potažmo Brontosauru. My se ptáme v ranním tématu, jakou skladbu od Nedvědu si vybavíte jako první a jakou vzpomínku s ní máte spojenou, kterou jejich písničku máte nejradši, je písnička, u které znáte text celý nazpaměť, kdy jste si Nedvědy naposledy zpívali na hlas. A kdybychom vám mohli jednu Nedvědovic písničku věnovat, která by to byla? 604-111-211, to je číslo k nám. První reakce za 8 minut, teď už skupina Turbo za 2 minuty, 7:45.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: dlaň. Přeji hezké ráno, čtvrtek 24. září, blíží se 7:30, kolega Michal Ransdorf nabídne zprávy do té doby, samozřejmě muzikál 60. až 80. a taky ranní téma. Existují písničky, u kterých stačí prvních pár tónů a člověk se okamžitě někam vrátí, k táboráku, na chatu, do auta s rodiči, na školní výlet nebo do doby, kdy někdo vytáhl kytaru a najednou zpívali úplně všichni. A takovýto repertoár má dnešní oslavenec, písničkář, hudebník a skladatel Honza Nedvěd, který slaví 80. narozeniny. Já mu za naše rádio k tomuto jubileu přeji vše nejlepší, pevné zdraví, spoustu lásky, mnoho životního štěstí. A ptám se, jakou písničku od Nedvědu si vybavíte jako první a jakou vzpomínku s ní máte spojenou, kterou jejich skladbu máte nejraději, kdy jste si Nedvědy naposledy zpívali nahlas, je písnička, u které znáte text celý na paměť. A kdybychom dnes mohli zahrát jednu písničku Nedvědu právě pro vás, která by to byla?
1: Já zpívám ráda a když mě náhodou někdo slyší, tak mi řekne, že zpívám hezky, ale už moc dlouho.
2: Nejoblíbenější je asi Kohout, písnička od Nedvědů, a bohužel jsem ji zpíval jako karaoke na dovolené, ale před 12 hodinou noční, takže bohužel to není moc publikovatelné.
0: Ano, to znám velmi dobře. Já s oblibou vždy říkám, že jsem ještě horší zpěvák než moderátor, takže si to dokážete představit, jak asi to moje zpívání vypadá. Vždycky, když někdo po mně chce, abych zaspíval, tak mu tohle to řeknu a hned o to přejde. Co vy, jakou písničku od Nedvědů si vybavíte jako první, jakou vzpomínku s ní máte spojenou, kterou jejich písničku máte nejradši? Honza Nedvěd slaví 80. narozeniny. Pojďte oslavit společně s námi 604 111 211 a teď už hity let 60. až 80.

0: Plusu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Akční týdny plné elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
11: Počkat, někdo ale chybí.
10: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: 4 minuty po půl osmé Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční ráno, zdravím všechny příznivce muziky 60. až 80. Za malou chvíli další hity z této doby. Těšit se můžeme na písničku Davy Ber z filmu Kamarád do deště, zpívat bude Sagwan Tofi. Teď už jsou ale na řadě rychlé zprávy v podání kolegy Michala Ransdorfa. Dobré ráno.
1: Pěkné čtvrteční ráno. V Plané nad Lužnicí hoří hala, ve které jsou nákladní auta a ropné látky. Ředitelství silnic a dálnic plánuje v následujících 15 měsících zahájit stavbu 154 kilometrů nových dálnic a silnic. Soukromí lékaři vyčíslili náklady na elektronizaci svých ordinací na 15 miliard korun a chtějí od státu dotace. Letiště u Berlína večer kvůli spozorovanému dronu dočasně zastavilo provoz. A začíná pátý ročník fotbalové ligy národů. Triumf obhajuje Portugalsko s Ronaldem. A obloha dnes přinese dešťové mraky, vedle srážek se můžou výjimečně ukázat i bouřky. Teploty se budou pohybovat od 13 po 17. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za minutu 7:45 Český impuls, rádio pro radost ze života, brontosauři, růže z papíru a dnešní oslavenec Honza Nedvěd, který slaví 80. narozeniny. My si muziku pana Nedvěda hrajeme po celý den, hodinu co hodinu. Na řadě je naše impulzovec Krabička, Hana a Petr Ulrichovi, skupina Atlantis, písnička Nechoď do kláštera. No a tuto skladbu měli v hledáčku údajně Cher a taky Sony Bono. Jak to nakonec dopadlo, prozradí zpěvák Petr Janda. Máme za minutu 7:45.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: O písni Nechoď do kláštera se tvrdí, že ji chtěli koncem 60. let natočit Sony and Cher. Pak přišel srpen 68 a s ním docela jiné starosti. Sony Bono se s Cher rozešel a začal se věnovat politice. Takže zbyla jen ta původní verze s Hanou a Petrem Ulrichovými. Je to taky jedna z těch písní, které evokují atmosféru naděje a optimismu konce 60. let. To jsou neopakovatelné pocity.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbyla. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: 24. září, blíží se 8. hodina, do zpráv celou naše ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. Honza Nedvěd, legendární písničkář, hudebník a skladatel, dnes se slaví 80 let a to my nemůžeme nechat bez povšimnutí. Mě zajímá, jakou písničku od Nedvědu si vybavíte jako první a jakou vzpomínku s ní máte spojenou, kterou jejich skladbu máte nejraději, když jste si Nedvědy naposledy zpívali na hlas. Je písnička, u které znáte text celý na spaměť, a kdybychom dnes mohli zahrát jednu jedinou písničku Nedvědu právě pro vás, která by to byla?
1: Co se týče muziky, skladeb a super. To poslouchám do teďka rád, prostě, když to hraju v rádiu, dám na hlas. Dokonce si to sám i někdy vyhledám, abych si to poslechl.
2: Na řece plavou bílý lístky, sedmi krásky někdo blízký, druhému se ptal, zda na něj myslí. To jsou prostě nádherný slova. Hezký den.
0: Zaspívejte Honzovi Nedvědovi k jeho jubilejním 80. narozeninám i vy 604 111 211. Těšíme se na vaše další reakce, pěvecké výkony, klidně i ostatně. Tady máte dveře u nás na našem rádiu otevřené, těšíme se tedy na vaše telefonáty. A teď už muzika let 60. až 80. je přeji hezké ráno, čtvrtek 24. září v 8, kolega Michal Ransdorf a nejnovější zprávy.
3: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké ráno. Planá nad Lužnicí je z nejhoršího inferna venku. Hasiči lokalizovali požár haly, ve které skořilo několik nákladních aut a vysokoždvižných vozíků. Z haly zbylo jen torzo, propadla se i její střecha. Velitel zásahu povolal na pomoc taky dron k dalšímu průzkumu. Z některých nákladňáků zbyla podle fotek ze sociálních sítí hasičů jen kovová kostra. Kolik vozů na místě bylo, zatím není jasné. Na místo vyrazili hasiči nejen z Plané nad Lužnicí, ale z dalších 4 okolních jihočeských měst. Plameny se snaží hasit ze země i z žebříků. Krotí je vodou, kterou si teď přiváží kyvadlově. To, že hasiči požár lokalizovali, ale ještě neznamená konec jejich zásahu. Hasiči už tím ale hlásí, že se plameny přestaly šířit a stačí jim síly na to, aby je zdolali. Na místě tak podle posledních informací platí 2. stupeň požárního poplachu ze 4 možných. 56-letý Čech se těžce zranil při práci v Německu. Spadl z výšky asi 18 metrů. Vrtulník ho přepravil do nemocnice. Podle zpravodajského serveru TAG24 muž prováděl montážní práce v biofarmaceutickém areálu ve skladu jedné firmy. Okolnosti nehody vyšetřuje policie i Úřad pro bezpečnost práce. Silničáři našli poklad. Kufřík se sběratelskými mincemi zhruba za 8 milionů korun ležel u Lovosic u dálnice D8. Podle CNN Prima News na ně silničáři narazili při sekání trávy. Mince ukradli neznámí pachatelé na začátku září v Praze. Obětí krádeže byl francouzský sběratel. Když byl na veletrhu v pražských Letňanech, 2 neznámí pachatelé otevřeli zavazadlový prostor jeho auta a kufřík s mincemi z něj ukradli. Z místa pak odjeli vozem s polskou registrační značkou. Policisté po zlodějích pořád pátrají. Washington zvažuje zákaz vývozu nafty ze Spojených států. Trumpova administrativa tak chce snížit ceny paliv po celé Americe. Toto radikální opatření by ale mohlo nepříznivě narušit mezinárodní obchod.
2: Plán, který má ulevit peněženkám řidičů v USA, může poškodit celosvětovou ekonomiku. Analytici upozorňují, že zákaz by narušil dodávky nafty v zahraničí. Evropa by musela hledat nové dodavatele, například Asii, a za palivo platit více. Vyšší náklady na dopravu by nakonec zvýšily ceny dováženého zboží po celém světě, včetně Ameriky samotné. Trumpův plán tak vyvolal ostré reakce. Republikáni v kongresu ho podporují, ropné společnosti varují před zdražením paliva po celém světě. Ze Spojených států Hedvig Kamler.
1: A jdeme dál, na počasí jdeme, na dnešek si musíte přibalit, na dnešek si musíme přibalit deštník, zaprší přes den postupně na celém území, bude celkem chladno 13 až 17 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf, dál vás bude provázet Adam Kuřica.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině, ano, jsem tady, čtvrtek 24. září, přeji hezké ráno, svátek slaví Jaromíry a Jaromírové, přejeme vše nejlepší. A teď už Jirka Korn, písnička Ještě tě mám plnou náruč.

0: Za 3 minuty 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek 24. září, Adam Kořica přeje poklidné a ničím nerušené ráno. Od řípu zmitěšená za zdraví milá paní Dáša, která hlásí 10 stupňů a déšť. Co vy ostatní, prší u vás, neprší? Jak to vypadá s oblohou, teplotou? Dejte mi vědět, číslo k nám je 734-787-981. Píšete na náš WhatsApp nebo posíláte klasické SMSky.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše další ranní hudební dvojce nabídne tentokrát muziku z roku 1983. Já už teď prozradím, že se těšit můžeme na Leška Semelku a pak také zaspívají Hana Zagorová a Karel Wagner. Více si řekneme po 8:30. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Startujeme po 19. hodině. Co se týče našeho Facebooku, tak ten samozřejmě najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls a my tam dnes i na Facebooku se zaobíráme narozeniny pana Honzy Nedvěda, který slaví 80. Vy můžete samozřejmě popřát, napsat, co byste mu rádi vzkázali, klidně na Facebook napište, jakou písničku Honzy Nedvěda máte nejradši, www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Za minutu 8:45 a teď už Lucka Bílá, písnička Žádný party.

tebe jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horké moře vítr zdáli, šeptá mi Julia,

0: Dobré ráno, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 8:30. Ranní téma je dnes o písničkách, u kterých stačí pár prvních tónů a člověk se okamžitě někam vrátí k táboráku, na chatu, do auta s rodiči, na školní výlet nebo do doby, kdy někdo vytáhl kytaru a najednou zpívali úplně všichni. A přesně takovéto písničky má v repertoáru dnešní oslavenec Honza Nedvěd, legendární písničkář, hudebník a skladatel, slaví 80 let, my mu přejeme vše nejlepší. A ptáme se, jakou písničku od Nedvědu si vybavíte jako první a jakou vzpomínku s ní máte spojenou, kterou jejich nahrávku máte nejradši, když jste si Nedvědy naposledy zpívali nahlas, je písnička, u které znáte text celý na paměť. A kdybychom dnes mohli zahrát jedinou písničku Nedvědu právě pro vás, která by to byla?
1: Já za mláda jsem poslouchala hodně Nedvědy, protože jsme jezdívali k táboráku, na chaty a vždycky jejich písničky k tomu repertoáru patřily. Ale byla jsem doma, sobota, dělala jsem velký úklid, poslouchala jsem Nedvědy skoro celý den.
2: Nedvědy hraju vlastně od svých 12 let, kdy jsem se učila hrát na kytaru. Začínala jsem Stánkama, Valčíčkem a pořád jsou to žádaný skladby u táboráku nebo kdykoliv se hraje na kytary vlastně a teď samozřejmě Topka Podvod, že jo, Kohout a tak.
0: Ano, je pravdou, že žádný dobrý táborák opékání se prostě neobejde bez muziky Honzy Nedvěda, ať už tedy, když někdo hraje na kytaru, nebo je třeba puštěná z rádia. Co vy, jakou písničku od Nedvědů si vybavíte jako první a jakou vzpomínku s ní máte spojenou? 604-111-211, to je číslo k nám. Přeji hezké ráno a do 8:30 do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem. Další muzika let 60. až 80.
3: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice B

0: vlhkosti kilo za 74,90 a trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na dek.cz.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: půl deváté Český impuls rádio pro radost ze života. Plní se už i náš WhatsApp, ať jsem přesný, vašimi zprávy ohledně počasí. Zdraví nás z Neratovic paní Eva, která hlásí zataženo a 9 stupňů, a koukám, že nám také napsal z Jičínska pan Jiří, který hlásí 8 stupňů. Moc děkuju za vaše zprávy, ty další sbírám na čísle 734787981. Napište mi, do jakého rána jste se probudili, buď to na náš WhatsApp, nebo pošlete klasickou SMSku. Za malou chvíli Petr Rezek, písnička Tulák po hvězdách, máme minutu po půl deváté a naproti mě už kolega Michal Ransdorf, to znamená jediné, na řadě jsou nejnovější zprávy.
1: Hezké ráno. Hasiči lokalizovali požár v Plané nad Lužnicí v jižních Čechách, kde hoří hlas nákladňáky. Poslanci chtějí přidat k novému trestnému činu týrání kočky či psa další zvířata. V britském Walesu se zřítil při vojenském cvičení letoun, piloti se stihli katapultovat. Federální soudce nařídil americkému prezidentu Trumpovi obnovit novinářům CNN, MS Now a Politico přístup do Bílého domu. Boxerka Stella Blažková prohrála v semifinále mistrovství Evropy s Ruskou Demurčianovou a získala bronz. A na závěr počasí, obloha dnes přinese dešťové mraky, vedle srážek se můžou výjimečně ukázat i bouřky. Teploty se budou pohybovat od 13 po 17. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera sem se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 4:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 24. září. Přeji hezké ráno. To byly Brontosauři, Tulácký ráno, Honza Nedvěd, který dnes slaví jubilejní 80. narozeniny. Já mu za rádio Český Impuls přeji vše nejlepší a my si muziku Honzy Nedvěda pouštíme každou hodinu dnes po celý den tady na rádiu Český Impuls. Na řadě je teď naše hudební dvojce, která nabídne bláznivou muziku. Čeká nás Petra Janů, písnička Léta bláznivá, pak nás také nemine Heidi Janku, skladba Sláva bláznivým nápadům. Já vám přeji pohodový poslech, čtvrtek 24. září.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?

0: Zdravím vás z našeho rádia, blíží se 9:00 do dopoledne muzika let 60. až 80. a v celou potom nejnovější zprávy v podání kolegy Michala Ransdorfa. Na řadě je ranní téma, písničkář, hudebník a skladatel Honza Nedvěd dnes slaví 80. narozeniny. Honza Nedvěd je legenda české hudební scény, jeho písničky určitě znáte. Při poslechu pár tónů se člověk okamžitě někam vrátí k táboráku, na chatu, do auta s rodiči, na školní výlet, nebo do doby, kdy někdo vytáhl kytaru a najednou zpívali úplně všichni. A já se ptám, jakou písničku od Nedvědů si vybavíte jako první a jakou vzpomínku s ní máte spojenou, kterou jejich písničku máte nejraději, kdy jste si Nedvědy naposledy zpívali na hlas, je písnička, u které znáte text celý na spaměť. A kdybychom dnes mohli zahrát jedinou písničku Nedvědů právě pro vás, která by to byla?
1: Na dlani jednu z dvíraz, do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal, půjdu se mejt a pozhasínám, co bude dál.
2: Budemo něco servat, až tu nezůstane stát, na kameni kámen, a jestli není žádnej bůh, tak nás vezme země vzduch. A potom amen. Hezký den.
0: Ano, Na kameni kámen, zlatá česká klasika. Děkujeme za vaše povedené pěvecké výkony a my pokračujeme v hraní muziky let 60. až 80. Je přeji pohodový poslech.
3: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyotu Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
9: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: A u nich vám Michael Ransdorf přeje hezké dopoledne. Norská policie nasadila do pátrání po Češích z rybářské lodi drony. Loď se 4 českými turisty v pátek zmizela na západě země. Už v sobotu se jejich pronajatá značně poškozená loď našla. Následně policie objevila i tělo jednoho člena posádky. Podle pátrací skupiny jde o velmi náročnou oblast pro hledání. Norské úřady kvůli tragédii zvažují zpřísnění pravidel pronájmu rekreačních lodí. Navrhují mimo jiné, aby byly vybavené sledovacím zařízením. Jen v letošním roce zahynulo v Norsku 7 zahraničních rybářských turistů. Češi chtějí jistoty. Než se odhodlají k prvnímu dítěti, trvají na splnění řady podmínek. Jsou mezi nimi dobré finanční zázemí, bydlení a dostupnost mateřských školek. Čím déle ale páry čekají, tím častěji se jim plán rozplyne. Nová zpráva o rodině od Výzkumného institutu práce a sociálních věcí ukazuje, že samotný vyšší rodičovský příspěvek na tom nic nezmění. Ještě v roce 2021 připadalo v Česku na jednu ženu 1,83 dítěte, což tehdy patřilo k nejvyšším hodnotám v Evropě. Loni to bylo už o třetinu méně. Dostavba páteřní dálniční sítě by měla pokračovat podle plánu, počítá s tím ředitelství silnic a dálnic. Na dostavbu infrastruktury má mít státní podnik dostatek finančních prostředků. Mluvčí ŘSD Jan Riedl říká, že do konce příštího roku začne stavba zhruba 150 kilometrů důležitých tras.
2: Vládou schválený rozpočet možný zahájit další stavby, například dálnici D52 z Pohřelic na Mikulov a dál na Rakousko, nebo D55 mezi Napajedly a Babicemi. Velmi rychle přitom zároveň může pokračovat finální příprava dostavby severních částí Pražského okruhu, nebo i středočeské dálnice D3.
1: V současnosti ředitelství silnic a dálnic staví přes 266 kilometrů komunikací, z toho je asi 156 kilometrů dálnic. No a na závěr jdeme na trošku rozšířené počasí. Víkend si na nás chystá typické babí léto. Chladná rána totiž budou střídat teploty okolo 20. Ještě dneska a zítra bychom si ale měli vzít pár vrstev oblečení navíc. Chladné ráno totiž dnes vystřídají teploty, které vyšplhají jen na 13 až 17. Do toho nám zaprší a výjimečně můžou dorazit i bouřky. Přestože další dny slibují celkem příjemné oteplení, zvyknout bychom si měli na ranní teploty, které můžou klesat i k 3 stupňům. Meteorologové taky varují před přízemními mrazíky. Zítra bude podobné chladno jako dnes, oteplí se nám jen o jeden jediný stupeň. O víkendu ale budou teploměry o něco optimističtější, po chladném startu soboty se nám oteplí až na 22 stupňů, v neděli bude ještě o stupeň víc. Do toho se nám budou postupně rozpouštět mraky, takže nás sluníčko bude vybízet třeba i k výletům. To byla celkem optimistická předpověď počasí na závěr zpráv s Michaelem Ransdorfem, ale vy nás poslouchejte i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině. Adam Kuřica přeje hezké čtvrteční dopoledne 24. září. Doufám, že máte fajn chvilky s rádiem Český impuls a já nabídnu další muziku let 60. až 80. Naďa Urbánková, písnička Prázdný expres. Prázdný.

0: 3 minuty po 9:45 posloucháte Český Impuls Rádio pro radost ze života, čtvrtek 24. září. Za malou chvíli Jirka Korn, písnička Zpívat jako déšť, což tak nějak ta skladba odráží to dnešní možné počasí. Já koukám na Facebook Ráda Český Impuls, my tam řešíme náplň našeho dnešního dne, a to jsou narozeniny Honzy Nedvěda, který slaví 80 let. My si po celý den hrajeme Honzovi písničky hodinu co hodinu. Vy mu můžete popřát i na našem Facebooku do komentářů pod příspěvek, jako to udělala paní Hana Zezulková, která přeje hodně zdraví. Pan Jaroslav Macháček píše: přeji Honzíkovi vše krásné, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. Vaše písničky jsou nádherné, poslouchám je stále. Tak to si určitě dneska, pane Jardo, přijdete na své, protože, jak už jsem zmiňoval, my po celý den hrajeme právě písničky, ve kterých je Honza Nedvěd. Paní Romana Krejčová píše: to jsem moc ráda, v práci mám Český impuls spuštěný celý den. Těším se, přeji Honzíkovi hlavně hodně zdravíčka. Tak co vy jste popřáli dnešnímu oslavenci Honzovi Nedvědovi 80 let? Napište nám to na náš Facebook www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme 4 minuty po 9:45, za malou chvíli Jirka Korn, píseň Zpívat jako déšť. Hezké dopoledne.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na Dek.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Desátý Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
10: Počkat, někdo ale chybí.
9: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Minuta po půl desáté, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek 24. září, přeji hezké dopoledne, za malou chvíli další muzikály 60. až 80. Těšit se můžeme na Martu Kubišovou, zaspívá také Vítězslav Vávra a nebo uslyšíme dnešního oslavence Brontosaury, Valčíček, Honzu Nedvěda. Máme dvě minuty po půl desáté, teď už Šťastná ústa, duet Karla Zicha a Petry Zámečníkové.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční dopoledne, 24. září, blíží se 10. hodina. To byli Brontosauři a jejich valčíček Honza Nedvěd slaví 80. narozeniny a my tomuto písničkáři, hudebníkovi a skladateli věnujeme celé dnešní vysílání. Po celý den, hodinu co hodinu si pouštíme jeho muziku a také jsme se bavili v ranním tématu o tom, že Honza Nedvěd má písničky, u kterých stačí prvních pár tónů a člověk se okamžitě někam vrátí, k táboráku, na chatu, do auta s rodiči, na školní výlet nebo do doby, kdy někdo vytáhl kytaru a najednou zpívali úplně všichni. Takovou to zázračnou muziku má právě Honza Nedvěd a mě zajímalo, jakou písničku od Nedvědů si vybavíte jako první, jakou vzpomínku s ní máte spojenou, kterou jejich skladbu máte nejraději, kdy jste si Nedvědy naposledy zpívali na hlas. Je nahrávka, u které znáte text celý na paměť a kdybychom dnes mohli zahrát i jedinou písničku Nedvědů pro vás, která by to byla?
1: Všechno nejlepší Honzovi Nedvědovi k narozeninám bych chtěla popřát i já z Beskyd a chtěla bych říct, že je jedna z nejkrásnějších písniček, která v poslední době vznikla od bratru Nedvědu, byla Máme jen sebe.
2: U stánku na levnou krásu postávaj a smějou se času s cigaretou a s holkou, co nemá kam jít. Skleniček pár a pár tahů strávy, uteče den, jak večerní zprávy.
3: Na kolejích stála a za uchem květ, s vlasy trávou zavázaný, s kytarou na zádech strunu šen pět, s hezký oči uplakaný.
4: Nejoblíbenější je asi Kohout, písnička od Nedvědů. A bohužel jsem ji zpíval jako karaoke na dovolené, ale před 12 hodinou noční, takže bohužel to není moc publikovatelné.
5: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
6: Generálním partnerem je Gasnet, největší distributor zemního plynu v České republice.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco. Počítejte s námi.

0: A u nich vám Michael Ransdorf přeje hezké dopoledne. Jeden z hasičů v Plané nad Lužnicí skončil v nemocnici. Opařil se při krocení plamenů v hale s kamiony. Na jihu Čech to ale vše spěje k dobrému konci. Hasiči vyhlásili v Plané nad Lužnicí lokalizaci požáru. Předpokládají ale, že na místě zůstanou ještě několik hodin kvůli nestabilní konstrukci haly, u které se propadla střecha. Uvnitř budovy oheň spálil několik vysokozdvižných vozíků a kamionů. Zásah komplikovaly i uskladněné ropné látky. Povedlo se zachránit ale i okolní konstrukce. Podle posledních informací platí na místě druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Napilno měli i hasiči v Chocni na Orlicko-Ústecku. Včera večer zasahovali u požáru nízké budovy poblíž železniční trati, kde jim na likvidaci požáru stačily 3 proudy. 2 lidé se tam ale nadýchali z plodin a skončili v nemocnici. Z hořícího domu naštěstí hasiči vynesli včas 2 sudy s hořlavinami a propanbutanovou láhev. Na místě teď probíhá vyšetřování příčin požáru. Lidé by po dnešku měli vědět, kde volit místní zastupitele. Dozvědět se to mají z obecních vývěsek či webů. V části obcí budou moci rozhodnout také o senátorech. Hlasovací lístky dostanou do 6. října do poštovních schránek. Obecní a zastupitelské úřady zároveň začnou vydávat voličské průkazy těm, kteří nebudou smět moct volit v místě svého bydliště. Hlasovat se v Česku bude 9. a 10. října. Federální soudce zablokoval Trumpovo vypovězení novinářů z Bílého domu. Nařídil mu obnovit CNN, MS Now a Politiku přístup. Prezidentovo rozhodnutí bylo podle soudce zřejmě protiústavní. Podle agentury AP bude dnešní nařízení platit 14 dní a má zachovat dosavadní stav, dokud soud případ podrobněji neprozkoumá. Americký prezident Trump dlouhodobě kritizuje média, jejichž zpravodajství považuje za nepříznivé. V minulosti už proti řadě z nich podal žaloby. Rybáři na Tachovsku už chystají podzimní výlovy. Jako první vhodí do sítě do vírovského rybníka u Stříbra. Velký výlov Regentu s tradičním prodejem ryb přijde na řadu v listopadu.
1: Vírovský rybník má termín výlovu v sobotu 3. října. O 3 týdny později, 24. října, pak přijde na řadu další vodní plocha na Stříbrsku, Sitenský rybník. 52-hektarový Regent u Chodové Plané pozve veřejnost na výlov ve čtvrtek 5. a v pátek 6. listopadu. Opět s možností koupit si na hrázi čerstvé ryby nebo si pochutnat na uzených a smažených přímo na místě. Ceny by měly zůstat na loňské úrovni. Letní horka kapři přežili dobře. Klára Fajstová, Tachovsko.
0: A na závěr jdeme na počasí. Na dnešek si musíme přibalit deštník, zaprší přes den postupně na celém území. Bude celkem chladno, 13 až 17 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Vy nás ale poslouchejte i dál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 10, opět vás zdraví Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené čtvrteční dopoledne 24. září a teď už Dalibor Janda, písnička Padá hvězda.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční dopoledne do 10:30. Karel Černoch, písnička Ona se brání. Název obce Dubňany na Jižní Moravě vybízí k tomu, aby tu měli nějaký vzácný dub. Pátrat po něm budeme v pořadu Máme Česko rádi, a to o 10:30.
1: Maxi.
2: Noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: Posloucháte Český Impuls Rádio pro radost ze života. Čtvrtek 24. září, doufám, že máte fajn dopoledne. Svátek dnes slaví Jaromírové a nám Jaromírové zaspívají v naší další hudební dvojici, a to po půl jedenácté. V pořadu Máme Česko rádi se vydáváme na jih Moravy, konkrétně do Dubňan. Zve nás tam Hana Kracíková a profesionální turista Mirek Tauzik.
1: Máme Česko rádi.
2: Mirku, vítejte na lince.
3: Dobrý den. Tak Dubňany jsou známé hlavně obří sluneční elektrárnou na ploše 7 hektarů. Já bych mohl hned v úvodu doporučit jedno pěkné místečko těm, kteří se také chtějí vystavit slunečnímu svitu. V Dubňanech mají pěkné koupaliště s 50-metrovým bazénem i druhým menším pro děti. Dále je tu tobogán i běžná skluzavka a vodní hříbek. Jako v dob mého mládí si tu můžete zahrát ruské kuželky, nohejbal, plážový volejbal nebo dokonce ping-pong.
2: V Dubňanech je také malé muzeum o historii hornictví a sklářství na Hodonínsku. Obě odvětví tu mají 200letou tradici. Přivítá nás tu figurína horníka a uvidíme spoustu předmětů spojených s oběma řemesly. Těžil se tu lignit, tedy hnědé uhlí. V okolí najdeme bývalé doly a jsme na jižní Moravě, takže tu jsou i vinné sklepy.
3: A kdo se vypraví po zelené turistické značce severovýchodně od Dubňan, dojde také k Náklu, což je byzantského kupce Sáma, který sjednotil slovanské kmeny. Církevních památek pak tu máme barokní kostel svatého Josefa a sochy Jana Nepomuckého a svatého Vendelína.
2: A co má v popisu práce takový svatý Vendelín?
3: Tak to byste podle symbolu, který je s ním zobrazovaný, mohla uhodnout. Je to ovce, protože svatý Vendelín chrání především dobytek před různými nemocemi. A jak vás znám, půjdete se v Dubňanech podívat na prastarý dub. Pamatuje to hodně, je mu zhruba 600 let.
2: Tak to určitě půjdu, ale spíš bych si vzala kolo, přece jen terén je tu příhodný a okolím vedou cyklotrasy. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Brontos Radio pro radost ze života. Blíží se 11. hodina. To byly Brontosauři, písnička Na kameni kámen. Honza Nedvěd právě z Brontosaurů slaví dnes 80 let. Ještě jednou mu za Rádio Český impuls přeji vše nejlepší. My si tyhle ty narozeniny slavíme dnes po celý den. Hrajeme vám hodinu co hodinu muziku právě Honzy Nedvěda. Další písničky nabídne po zprávách v celou kolega Honza Benešovský. Do té doby ještě určitě naše dopolední hudební dvojce a v ní taky budeme slavit, protože nám zaspívají Jaromírové. Dnes mají svátek pánové s tímto jménem, takže přeji vše nejlepší. A z české muziky let 60. až 80. nás čeká Jaromír Majer, písnička Malý přítel z města N, a pak nás také nemine Jaromír Nohavica, nahrávka Jdou po mně, jdou. Já jsem Adam Kořica, tímto se s vámi loučím. Za sebe vám přeji hezký čtvrtek, užijte si ho i nadále s Rádiem Český impuls, to znamená v rytmu muziky let 60. až 80. Já se na každého z vás budu těšit zítra po 6. hodině raní. Naslyšenou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hudební dvojice
8: Aneb jako vejce vejci.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
3: A u nich vám hezké dopoledne přeje Michael Ransdorf. Hasiči zlikvidovali požár haly v Plané nad Lužnicí. Hořela v ní mimo jiné nákladní auta a ropné látky. Hasiči nadále u haly pracují a řeší další postup. Podle jihočeské mluvčí Venduly Matějů budou odhadované škody v milionech korun. Příčina požáru je v šetření. Polsko má podezření na sabotáž. Podle vicepremiéra Gavkovského země pokládá středeční požár na pozemní stanici satelitní internetové služby Starlink v centrální části země za úmyslně založený. Jeho cílem podle něj bylo vyřadit službu z provozu. Dodal, že systémy v současné době fungují. Stanice amerického miliardáře Elona Muska poskytuje spojení pro celý region, včetně Ukrajiny. Využívá se jako nástroj komunikace na bojišti a při navigování dronů. V Česku chybí vakcíny proti chřipce. Většina praktických lékařů má očkovací látku jen pro seniory. Větší problém je naočkovat mladší generace. Chřipková vakcína pro mladší má k nám dorazit až v listopadu. Lékaři by ale rádi očkovali už teď. Lékař Pavel Kimpl z nemocnice v Opavě to řekl serveru iDnes.cz s tím, že protilátky chrání asi půl roku. Lidé se prý na vakcíny už ptají, jenže očkovací centra v řadě nemocnic nemají zatím vůbec nic. V Opavě by měly první dávky dorazit během října, což je prý ideální čas k zahájení očkování. Nicméně řada praktických lékařů se už do něj pustila. Pověřený hlavní hygienik Matyáš Fošum tvrdí, že vakcínu dostalo už 22 000 lidí. Zájem podle něj je ve srovnání s ostatními roky celkem obvyklý. Současný problém s dodávkami podle něj není dramatický, protože se lidé chodí očkovat až v říjnu a v listopadu. To už by mělo být vakcín víc. Soud podmíněně propustil muže odsouzeného za propagaci terorismu. Tomáš Čermák vykonal přes polovinu trestu z 5,5 roku vězení. Svého jednání u soudu litoval. Muž v době koronavirové pandemie veřejně vyzýval k násilí na politicích. Překročil tak podle obžaloby meze svobody projevu. Čermák byl prvním člověkem v Česku pravomocně odsouzeným do vězení za podporu a propagaci terorismu. Nástupu trestu se vyhýbal a policie ho vypátrala díky mezinárodnímu zatykači. Zadržený byl v Polsku. Dnes se jeho žádostí k podmínečnému propuštění zabýval soud v Liberci. No a na závěr zpráv jdeme na počasí. Vedle deštníku bychom si dnes taky měli vzít i něco teplého na sebe. Během srážek totiž naměříme jen 13 až 17 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Přeji vám hezký zbytek dne.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Čtvrteční dopoledne po 11. hodině přichází zaspívat Marie Rotrová. S vámi je Honza Benešovský, Český impuls.

0: Posloucháte odpolední program Českého impulzu. Za chvilku Pavel Novák, asi taky Jana Kratochvílová nebo Miroslav Žbirka. Ano, hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu, jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Zase bleskově technikálie, do telefonu je potřeba si nejdřív stáhnout žlutou rádiovou aplikaci, to se dělá z App Store nebo z Google Play, podle toho, co máte za telefon. A do televize tam nás dostanete přes automatické ladění. Tak s chutí do toho Český impuls, Honza Benešovský.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
7: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
8: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
9: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Naše stanice je vynikající pro všechny, kteří rádi cestují. A to jak po České republice, tak po exotických dálavách. Máme na to své lidi, máme na to pořady. Já bych začal pořadem Máme Česko rádi. My dnes zamíříme do obce Dubňany na jižní Moravě, která vybízí k tomu, aby tady měli nějaký vzácný dub. Je tam? Není tam? Odpověď najdete ve vysílání u Hanky Kracíkové a turisty z povolání Mirka Tausiga. No a s Jirkou Kolbabou, který má na starosti ty dálavy, budeme ve Španělsku a řekneme si, jaký rozdíl je tam v posezení u kávy, kdybychom tedy porovnávali ty zvyklosti české s těmi španělskými. Tak jsem na to zvědav a za chvilku ke kafíčku. Hana Hegerová, Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Tak ještě tenhle

tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku placatou jak stín a plnou jak ten kufr spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději naději, moc už nevážím.

si ho hrál. Na víčka od plechovek, na hřeben. A tak dál. No a dnes, jak horez, všude vyráží. Už proto bys měl běžet. Už bys měl vážně jít. A přitom dávej pozor.

0: Cestou, necestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Ta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls. Honza Nedvěd slaví 80. Takže ho slyšíme často v našem dnešním programu. Pojďme na další muziku do hudební klenotnice už naší do Impulzovic krabičky. Tady zazní kverulantská slavná píseň To máme mládež. Zpívat budou Věra Špinarová a Petra Janů. No a Petra Janů z logiky věci musí taky říct pár slov, co by komentátorka. Tak jsem na to zvědav. Český impuls, Honza Benešovský s vámi.
1: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
7: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
8: Za svou kariéru jsem zpívala s kdekým ze své generace. Hodně mi dalo zpívání s Petrem Jandou, ale ráda, strašně ráda jsem si zaspívala i s Věrou Špinarovou. Měli jsme společný hit To máme mládež. Je to starý rock'n'roll, který jsme původně natočili pro nějaký silvestrovský pořad. Ale ta písnička se tak ujala, že vyšla samostatně. A nedávno jsem záznam našeho společného vystoupení objevila na internetu. Byli jsme tam nalíčené za staré babky. No, tenkrát jsme se ještě museli líčit.

0: Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezký den u zpráv přeje Honza Varga. Tankování v Česku opět prudce zdražilo a nafta se nebezpečně blíží historickému rekordu. Řidiči dieselů nechávají u stojanů v průměru už bezmála 50 korun za litr, když cena za jediný týden poskočila o korunu a 27 haléřů. O moc lépe na tom nejsou ani majitelé benzínových aut. Nejprodávanější Natural 95 zdražil ještě výrazněji v průměru o korunu 62 a řidiči za litr zaplatí téměř 46 korun. Ceny paliv tak prakticky smazaly veškeré zlevňování z posledních měsíců a nafta je nejdražší od roku 2022. Za salmonelou na pražské škole stojí prošlá vajíčka. Děti v jídelně snědly uhlířské špagety, jejichž klíčová ingredience byla 6 dní po datu minimální trvanlivosti. Zjistili jsme, že nemocných může být více než dosud potvrzených. Hygienici připustili, že řada dalších lidí má stejné příznaky a také podle dotazníku jedli uhlířské špagety. Je tak podle nich vysoce pravděpodobné, že trpí právě salmonelou. Ředitel Masarykovy základní školy přitom dříve s klidným svědomím prohlásil, že ve spolupráci s vedoucí školní jídelny vše prověřil a všechny technologické postupy byly prý při přípravě jídel dodržené. Česko narazí na zákonnou dluhovou brzdu o 3 roky dříve, už v roce 2034. Na tiskové konferenci předtím varovala Národní rozpočtová rada. Důvodem je rozvolnění rozpočtové politiky státu a zastavení dřívějšího tempa ozdravování veřejných financí, které experti rady označili za dlouhodobě neudržitelné. Takzvaná dluhová brzda se spustí ve chvíli, kdy zadlužení země dosáhne 55% hrubého domácího produktu. Pokud k tomu dojde, kabinet bude muset ze zákona okamžitě předložit přísně vyrovnaný nebo přebytkový státní rozpočet a tvrdě omezit veškeré výdaje. Každá kapka dobrá, to nadále platí pro jižní a východní Moravu. Výrazné sucho tam podle našeho reportéra Jana Čady stále trvá a má řadu projevů.
2: Opravdu každá kapka vítána, dobrý den přeji a od Znojma po Vsetín prosím jen houšť. Září pár spíše lokálních dešťů do vyprahlé půdy přineslo, jenže průtoky vody v řekách miniaturní, potoky pořád u dna, sklizeň kukuřice a brambor s podstatně menšími výnosy, důvod letní, extra sucho, čeká se na cukrovku. Vláha určitě bude chybět i tam a houbaři na Zlínsku i jižněji pořád jen a jen v naději s prázdnými košíky. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo na severovýchodě s deštěm nebo s přeháňkami, na západě a jihozápadě může být ráno polojasno, k večeru bude od jihozápadu s výjimkou severovýchodu ubývat oblačnosti a srážek. Naměříme 13 až 17 stupňů, na jihozápadě až 19. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobré poledne. 3 minuty po hodině 12. zprávy skončily, takže nejvyšší čas nasadit další písničky. Marcela Holonová přichází a potom Eva Pilarová. Český impuls, tady je Honza Benešovský.

0: z odpolední vysílání. Za chvilku budeme hrát Jiřího Korna, Michala Davida nebo Elány. Potom si na chvilku odskočíme k televizi. To bude se Sašou Hemalou, který propracovává televizní chvilku, rubriku, která je takovým doporučením pro všechny, kteří to mají rádi, na kanapy před obrazovkou. Za chvilku jdeme na to. Tak zůstávejte, poslouchejte Český impuls také ve čtvrtek 24. září.
1: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
2: Generálním partnerem je Gasnet, největší distributor zemního plynu v České republice.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

ráno, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a přijed.

A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan, nerad bych tě zastihl na stydlou. Tak na sebe dávej pozor a hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuř v posteli.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední program. Za chvilku Jan Kaněra, je statisticky dokázáno, pak Jiří Schillinger nebo Karel Gott. Teď se mrkneme se Sašou Hemalou, co budou večer dávat v televizi, a jenom předesílám, že Saša se bude vracet pěkně do svého pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Těhotenství svobodné dcery, to bude téma pro povídku Miloslava Šimka, zazní právě u Saši ve čtvrt na pět odpoledne. Tak s námi zůstávejte dál, poslouchejte Český impuls.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Jakože ani francouzské komisařky nemají život lehký. V dnešní epizodě prý bude komisařka Florence unesena a zřejmě to bude mít souvislost s vraždou, kterou právě vyšetřuje. Ubodána byla psycholožka a podezření padá z poloviny na její psychicky labilní pacientku a z druhé na její sestru. Tam by mohlo jít o nemalé dědictví. Také se dnešní pokračování nese pod názvem Unesená a začíná ve 20.10 na ČT1. Boží plán pokračuje dalším nelehkým soužitím pod jednou střechou. Tam v Pavlačovém domě uprostřed Prahy žijí tři kamarádi, co mají své životy docela rozhárané. Do toho přichází půvabná dívka z Bruntálu a věci se dají do pohybu až tak, že o dnešním pokračování se také dá říci, že dobře mířená rána pod patkem zmůže mnohdy víc než dobře míněná rada. Kdo proti komu vystoupí, uvidíte v dnešním pokračování Božího plánu ve 20.20 na Nově. Jestli příznivci Polabí doufají, že se konečně vražda vysvětlí, pak je opět musím zklamat. Ani 89. pokračování pro vás nemá vítěze ani poražené. Více už ve 20.15 na Primě. Hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: A holubicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Připomínáme si celý den muzikou, písničkami, těmi krásnými, které máme tak rádi, osmdesátiny Jana Nedvěda. Pokračujeme dál, pokračujeme do hudební dvojice, dáme si Zdeňka Svěráka s Jaroslavem Uhlířem v elektrickém valčíku a potom Lenku Filipovou v toulavém valčíku. Takže ano, společný jmenovatel této hudební dvojice je úplně jasný, je to valčík. Příjemný poslech a dobré odpoledne.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
7: Hudební dvojice
8: Anet. Dva jsou víc než jeden.

nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zbrz.

Jindřicha Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Domá pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebík,

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
2: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Dostavba páteřní dálniční sítě by měla pokračovat podle plánu. Počítá s tím ředitelství silnic a dálnic. Na dostavbu infrastruktury má mít státní podnik dostatek finančních prostředků. Mluvčí ŘSD Jan Rídl říká, že do konce příštího roku začne stavba zhruba 150 kilometrů důležitých tras.
3: Vládou schválený rozpočet možný zahájit další stavby, například dálnici D52 z Pohřelic na Mikulov a dál na Rakousko, nebo D55 mezi Napajedly a Babicemi. Velmi rychle přitom zároveň může pokračovat finální příprava dostavby severních částí Pražského okruhu nebo i středočeské dálnice D3.
2: V současnosti ředitelství silnic a dálnic staví přes 266 kilometrů komunikací, z toho je asi 156 kilometrů dálnic. Samotné přesunutí přijímačkových testů stres deváťáků nevyřeší. Upozorňují na to analytici s tím, že stát musí k plánované reformě přidat ještě další dva zásadní kroky. Tím prvním je navýšení počtu přihlášek ze současných 3 na více škol, protože stávající limit nutí žáky zbytečně taktizovat a bát se hlásit na vysněné obory. Druhým krokem je zachování hlavní váhy u jednotných testů Cermatu a nezvyšování vlivu školních zkoušek, které by výběr opět znepřehlednily. Experti navíc varují, že jakékoliv úpravy systému budou zbytečné bez razantního rozšíření kapacit na žádaných školách, ať už jde o přeplněná gymnázia nebo obory praktických sester a elektrikářů. Podle dat organizace totiž v minulém roce každý třetí uchazeč řadil školy na přihlášce neefektivně a kvůli strachu z nepřijetí se předem podceňoval. Mezi oběťmi amerického finančníka Jeffreyho Epsteina podle české policie nebyly žádné ženy z Česka. Policejní prezidium to potvrdilo po prověření kauzy v rámci mezinárodní spolupráce s úřady Spojených států. Kriminalisté se případem začali zabývat poté, co odtajněné americké vyšetřovací spisy naznačily finančníkovi dřívější návštěvy Prahy a jeho korespondenci s českými dívkami. Podle mluvčího Jakuba Vinčálka ale vyšetřování neprokázalo žádné trestně právní vazby na tuzemsko ani existenci konkrétních poškozených na Česku. Území. Ke jménům jednotlivých lidí uvedených ve spisech se policie odmítla vyjádřit. Praha dokončila velkou obnovu průmyslového paláce na Výstavišti. Práce trvaly přes 4,5 roku a vyšly město zhruba na 3 miliardy korun. Dělníci kompletně opravili pravé křídlo i střední halu a od základů znovu postavili vyhořelé levé křídlo, které v říjnu 2008 zničil požár. Pod novou kopií křídla vzniklo moderní podzemní zázemí se sklady i prostory pro návštěvníky. Na budovu se vrátily historické erby, atiky i ztracená vitráž podle návrhu Mikuláše Alše. Veřejnost si památ poprvé prohlédne na komentovaných prohlídkách, které jsou už beznadějně vyprodané. Naplno pak palác ožije začátkem října festivalem Design Block. Zítra čekáme spíše oblačno až zataženo na severovýchodě i s deštěm a s přeháňkami. Na západě bude od rána polojasno, k večeru od jeho západu pak bude ubývat oblačnosti i srážek. Naměříme k tomu 13 až 17 stupňů, na jihu a západě až 19. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Jsme tady, vysíláme taky po 13. hodině. Honza Benešovský u mikrofonu a teď je tady kapela Olympic. Jako za mladá.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Možná, že vás zdravíme k odpolední kávě. Za chvilku se dozvíme, jak se liší posezení u kávy u nás a ve Španělsku. Cestovatel Jirka Kolbaba k tomu řekne své a já posílám písničky. Petr Rezek bude zpívat, Jana Kratochvílová nebo Miroslav Žbirka.
1: Maxi.
2: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
9: Počkat, někdo ale chybí.
8: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Marie Rotrová už se připravuje, za chvilku bude zpívat, taky Hanna Zagorová nebo Josef Laufer, ale teď už vítáme našeho kolegu a kamaráda Jirku Kolbabu, cestovatele, světoběžníka. Co byste řekli, kdybychom chviličku poseděli u kávy?
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Je prostředí španělských kaváren něčím typické, kdyby si třeba porovnával tu kulturu, řekněme francouzskou nebo rakouskou a španělskou, kde jsou ty hlavní rozdíly?
3: Toto jsou místa setkání, oni tomu říkají tertulia a pořádají tam třeba diskuzní kroužky. Velice, velice aktivně. Jestli se někdo učí španělsky, tak je ideální si sednout do takové kavárny a jenom naslouchat, protože tady se schází intelektuálové, bohémové a diskutují nad celospolečenskými zajímavými a někdy i velmi lehkými tématy.
2: Ty si předpokládám měl možnost posedět taky v nějaké takové kavárně, když o tom mluvíme. Co tě zaujalo třeba na místním interiéru?
3: Tak nejvíce zajímavé, že mají hodně předzahrádek a často sedáváme v těch předzahrádkách, to je optimální, a když je chladněji, tak potom člověk vstoupí do takového většinou stemnělého místa, které je obloženo tmavým dřevem, vrcholně, když opravdu ta kavárna na vysoké úrovni má hodně prostředků, tak je ten interiér obložený kubánským mahagonem. A také je tam velké množství zrcadel, časopisů, novin, někdy takových zvláštních majolik, plastik nebo maleb, a je to všechno takové velice nevtíravé, velice uvolněné, voňavé. Ty kavárny voní, všechny ty restaurace voní. Ale vrcholem takového typického obrazu této kavárny je to, že tam třeba odpoledne nebo už v poledních hodinách najdeme velké množství papíru, odpadků na zemi. Španělé si s ničím nedělají starosti. A jaký tapas, takové ty malé chlebíčky, takové to občerstvení k nápojům třeba, tak to háží na zem. A podobně je to v restauracích, v barech i právě v kavárnách. Takže velice často personál vidíš, který přiběhne v zástěře a zamete tu podlahu v průběhu toho dne, kdy je otevřeno.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

kolem. Tenhle pokoj bude sám. Ještě pobuď s tímhle stolem, sedni na okenní rám. Ještě jednou otoč světlem, abys prohlídla svůj kout. Ještě pohlaď tátu v betlém, s kterým nikdo nesměl hnout. Ještě pohlaď, jak se tenčí v kalendáři počet stran. Škoda jen, že nejsi menší, že jsou okna do kořán. Motýl zvenčí, dovnitř vlít, můžeš zůstat.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, Jan Nedvěd, 80. Celý den si hrajeme písničky, kde se potkáváme právě s Honzou Nedvědem. Další zase příští hodinu. Teď si pojďme dát bláznivé písničky do hudební dvojice. Začne Petra Janů, Léta bláznivá, a potom Heidi Janků, Sláva bláznivým nápadům. Příjemný poslech, dobré odpoledne. Na 14. hodinu v redakci připravujeme hlavní zpravodajskou relaci. To všechno je Český impuls 24. září.
1: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Je! Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialist.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
8: Hudební dvojice
9: Anet 1 plus 1.

0: Zprávy ve 14.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Český fotbal vynesl historický trest za sázkařskou korupci. Brankář Marek Kalina dostal od etické komise zákaz fotbalu na 20 let, což je absolutní maximum, a navrch pokutu 500 000 korun. 29-letý gólman se podle komise dlouhodobě podílel na cinknutí minimálně 11 duelů a v nižších soutěžích. Zejména v dresu třetiligového Zlínska, které už asociace dříve za trest poslala do okresního přeboru. Kalina měl spolupracovat s někdejším sudím Pavlem Býmou a za jeden domluvený zápas inkasovat až 50 000 korun. Proti verdiktu se může do 5 dnů odvolat. Celá kauza ale míří i před soud, protože policie v sázkařské aféře obvinila přes 30 lidí, včetně karvinského primátora Jana Wolfa. Platy vrcholných politiků možná nebudou v příštích letech růst. Poslanecká sněmovna v úvodním kole podpořila koaliční návrh na jejich zmrazení až do roku 2030, který se týká prezidenta, ministrů i zákonodárců, nikoli ale soudců. Opozice v čele se STAN, ODS, Lidovci a TOP 09 ale zablokovala zrychlené schválení novely hned v prvním čtení a označila krok za čistý populismus, který po skončení platnosti přinese jen skokové zdražení platů o 30%. Předseda sněmovny Tomio Okamura naopak hájí úsporu desítek milionů korun s tím, že příjmy politiků nesmí být odtržené od reality běžných občanů. Předlohu teď čeká projednání ve výborech a je téměř jisté, že do konce letošního roku začít platit nestihne. Pokud by novela neprošla, platy ústavních činitelů by od ledna automaticky vzrostly o 5%, takže řadový poslanec by bral přes 120 000 korun a plat prezidenta by poprvé překonal 400 000 měsíčně. Obyvatelé Teplic budou až do neděle bez teplé vody. Důvodem jsou netěsnosti potrubí v areálu elektrárny Ledvice. Ta je pro podkrušnohorské město klíčovým dodavatelem.
2: Havárii jinak než přerušením dodávky nelze odstranit. V Teplicích proto musí zvládnout víkend bez teplé vody. Výpadek nepocítí pouze rodinné domy s vlastními kotly nebo bojlery a areál nemocnice a městských lázní. V podkrušnohorském městě ještě nezačala topná sezóna. Je teplo a nebyly splněny podmínky stanovené vyhláškou. Nemusí se tak řešit, jak v domech zajistit náhradní vytápění. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Ceny pohonných hmot v příštích dnech dál porostou a nafta může prolomit hranici 50 korun za litr. Benzín pak podle analytiků překoná 46 korun. Ceny nafty se tak dostávají na absolutní rekordy z března 2022 a zdražování žene nahoru napjatá mezinárodní situace i drahá velkoobchodní ropa. Skokový růst cen má od 1. října přibrzdit stát, vláda znovu zavede cenové stropy s pevnou marží pumpařů a zároveň sníží spotřební daň na naftu o necelé 2 koruny. Tento krok by mohl zlevnit diesel až o 2 koruny a 35 haléřů na litr, pokud úsporu nesmaže další zdražování na světových trzích. U benzínu spotřební daň zůstává beze změn. Čekáme zítra oblačno až zataženo, na severovýchodě s deštěm nebo s přeháňkami, na západě a jihozápadě může být i polojasno. K večeru od jihozápadu bude ubývat oblačnosti a srážek. Během dne naměříme 13 až 17 stupňů, na jihu a západě země až 19. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Po zprávách přichází muzika, tak to vždycky máme u nás na Českém impulzu. Myslíme si, že to přesně patří do toho konceptu Rádia pro radost ze života. Tak pojďme, Karamel, Přízrak 7B.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Název obce Dubňany na jižní Moravě celkem vybízí k tomu, abychom si mysleli, že tam bude růst nějaký vzácný dub. Pátrat po něm budeme s Hankou Kracíkovou a turistou z povolání Mirkem Tausigem. V dnešním vydání pořadu Máme Česko rádi přibližně za čtvrt hodinky. Ale ještě předtím Karel Zich, Radek Valenta nebo Darinka Rolincová, Český impuls.
1: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Marcela Holanová, Sláva Soubály, potom Valdebar Matuška, Árie Měsíce. No a teď máme Česko rádi, míříme na Jižní Moravu, nebo na jih Moravy, do Dubňan. Zve nás tam Hanka Kracíková a profík, profesionální turista Mirek Tausik.
1: Máme Česko rádi.
2: Mirku, vítejte na lince.
3: Dobrý den. Tak Dubňany jsou známé hlavně obří sluneční elektrárnou na ploše 7 hektarů. Já bych mohl hned v úvodu doporučit jedno pěkné místečko těm, kteří se také chtějí vystavit slunečnímu svitu. V Dubňanech mají pěkné koupaliště s 50-metrovým bazénem i druhým menším pro děti. Dále je tu tobogán i běžná skluzavka a vodní hříbek. Jako z dob mého mládí si tu můžete zahrát ruské kuželky, nohejbal, plážový volejbal nebo dokonce ping-pong.
2: V Dubňanech je také malé muzeum o historii hornictví a sklářství na Hodonínsku. Obě odvětví tu mají 200letou tradici. Přivítá nás tu figurína horníka a uvidíme spoustu předmětů spojených s oběma řemesly. Těžil se tu lignit, tedy hnědé uhlí. V okolí najdeme bývalé doly a jsme na Jižní Moravě, takže tu jsou i vinné sklepy.
3: A kdo se vypraví po zelené turistické značce severovýchodně od Dubňan, dojde také k Náklu, což je byzantského kupce Sáma, který sjednotil slovanské kmeny. Z církevních památek pak tu máme barokní kostel svatého Josefa a sochy Jana Nepomuckého a svatého Vendelína.
2: A co má v popisu práce takový svatý Vendelín?
3: Tak to byste podle symbolu, který je s ním zobrazovaný, mohla uhodnout. Je to ovce, protože svatý Vendelín chrání především dobytek před různými nemocemi. A jak vás znám, půjdete se v Dubňanech podívat na prastarý dub. Pamatuje to hodně, je mu zhruba 600 let.
2: Tak to určitě půjdu, ale spíš bych si vzala kolo, přece jen terén je tu příhodný a okolím vedou cyklotrasy. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty štíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, další písnička, kterou připomínáme osmdesátiny Jana Nedvěda. Tady jsme si ho poslechli s Františkem v písničce Všechno nejlepší. Všechno nejlepší nám všem, pojďme do hudební klenotnice, do impulzovic z krabičky. Karel Černoch a Petr Dvorský připomenou slavnou písničku Láska prý a pár slov si k tomu řekne Helena Vondráčková. Těším se, příjemný poslech, dobré odpoledne, ve 3 hodiny zase hlavní zprávy.
1: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Láska prý je českou variantou písně Perhaps Love, kterou v originále zpíval písničkář John Denver a operní zpěvák Placido Domingo. U nás to byl Karel Černoch a Petr Dvorský. Dvorskému se v ní splnil jeho sen. Karel Černoch mi totiž vyprávěl, že si s ním Dvorský v dobách své největší slávy toužil zaspívat. I když to a tam padla na adresu téhle písně nějaká ironická poznámka a Karel se jim s gustem chechtával, nikdo nemůže popřít, že je to prostě nádherná melodie.

0: Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Salmonelu na pražské škole způsobila prošlá vejce. Klíčová ingredience uhlířských špaget skončila na talířích žáků v újezdě nad Lesy 6 dní po minimální trvanlivosti. Rádio Impuls to potvrdila mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
2: Vejce použitá do pokrmu uhlířské špagety měla datum minimální trvanlivosti do 15. září. V kuchyni však personál zpracoval až 21. září.
1: Kuchařky ve školních jídelnách přitom mohou vajíčka po datu trvanlivosti použít. Prověřit je ale musí laboratoř. To se ale v jídelně v újezdě nad Lesy nestalo. Podle hygieniků onemocnilo 250 dětí a dospělých. Zaplnili dokonce pražskou nemocnici na Bulovce, která přestala přijímat další pacienty. Kriminalisté stále pátrají po matce mrtvého novorozence. Toho našli v kontejneru v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Tělo dítěte objevili lidé v tříděném odpadu už před 2 týdny. Totožnost ženy se ale policistům zatím zjistit nepodařilo. Přímo v obci proto zahájí mimořádný plošný screening a budou odebírat vzorky DNA ženám v určitém věkovém rozmezí. Vyšetřovatelé zároveň detailně vyhodnocují kamerové záznamy ze širokého okolí a čekají na posudky soudních znalců. Obdobný tragický případ řešila policie v Libereckém kraji v roce 2017, tehdy ale matku mrtvého dítěte vypátrat nedokázala. Polsko kvůli ruským náletům na západě Ukrajiny narychlo evakuovalo 2 hraniční přechody. Opatření se dotklo stanoviště v Dorohusku a Hruběšově, kde pohraniční stráž po varování před hrozícím útokem okamžitě přerušila odbavování, vyvedla cestující z autobusů a lidi poslala do krytů. Premiér Donald Tusk potvrdil, že situace byla vážná a varoval, že nadcházející podzim a zima mohou být z hlediska bezpečnosti kritické. Polská armáda během dne vyslala do vzduchu stíhačky už 2x a s ostrahou hranic na východním křídle NATO pomáhaly také české gripeny. České hokejové hry bude v květnu příštího roku hostit nová multifunkční arena v Brně. Závěrečný turnaj série Euro Hockey Tour poslouží reprezentaci jako přímá generálka na mistrovství světa v Německu. Národní tým se ale doma ukáže fanouškům ještě dříve. Už v listopadu odehraje v pražské O2 aréně zápas proti Švédsku, který bude ostrou premiérou pro nového hlavního trenéra Zdeňka Motáka. V prosinci pak Češi přivítají v Plzni výběr Finska, který Česku sám přenechal pořadatelství kvůli skvělé atmosféře. Brněnská hala s kapacitou přes 12 000 diváků se právě dokončuje a extraligovou premiéru v ní Kometa odehraje už v lednu proti pražské Spartě. Čekáme zítra oblačno až zataženo, na jihozápadě zpočátku polojasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se mohou výjimečně vyskytovat mlhy, na severovýchodě pak na horách čekáme i slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat, naměříme 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krátce po 15. hodině skončily další zprávy. Pojďme si poslechnout Ivetu Bartošovou ve slavné písničce Málo mě zná. Honza Benešovský u mikrofonu ve čtvrtek 24. září.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná znema nic. Můj Vilém

0: Na Českém impulzu Ladislav Štajdl, miluji tě. Taky vás máme rádi, můžete se o tom přesvědčovat různými způsoby, třeba na Facebooku. Kam dáváme novinky z rádia, pokud nějaké máme, bývají tam soutěže, můžete leco vyhrát, taky témata, lajkujte, glosujte, komentujte a taky si najděte nové přátele facebook.com/Český impuls. Těšíme se na vás ve světě internetu a z muziky u nás za okamžik Petr Spálený nebo Michal David, Český impuls.
1: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
2: Hlavním partnerem jsou Lesy České republiky.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
10: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
11: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
12: Počkat, někdo ale chybí.
11: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku se ozve Karel Gott, taky Václav Neckář nebo Jitka Zelenková. No a večer přepneme do country světa, zase mezi 19. a 20. hodinou. Písničky k táboráku, které si držíme i na podzim. Těšíme se moc, nabídneme to nejlepší z české countryové, folkové a trampské scény.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

sám to poznal brzy a nechal nám jen pár slov rizích, nelidstvím, lidství zničil.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Touto veleslavnou písní Podvod připomínáme 80. Jana Nedvěda. Pokračujeme dál, po 16. hodině už přijde Alexandra Hemalá do svého pořadu. Těhotenství svobodné dcery bude tématem pro povídku Miloslava Šimka. Poslechněte si za půl hodinky ve 16:45. No a ještě posílám hudební dvojici. Jaromírové mají dnes svátek, tak si je pojďme zahrát. Začne Jaromír Majer a přidá se Jaromír Nohavica. K tomu Honza Benešovský, děkuje za pozornost, mějte se krásně a zase zítra po 11. naslyšenou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hudební dvojice
14: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Tankování v Česku opět prudce zdražilo a nafta se nebezpečně blíží historickému rekordu. Řidiči dýzlů nechávají u stojanů v průměru už bezmála 50 korun za litr, když cena za jediný týden poskočila o korunu a 27 haléřů. O moc lépe na tom nejsou ani majitelé benzinových aut. Nejprodávanější Natural 95 zdražil ještě výrazněji v průměru o korunu 62 a řidiči za litr zaplatí téměř 46 korun. Ceny paliv tak prakticky smazaly veškeré zlevňování z posledních měsíců a nafta je nejdražší od začátku války na Ukrajině na jaře 2022. Seniorům od 80 let by se měla penze zvyšovat každých 5 let o 500 korun měsíčně. Počítá s tím vládní novela zákona o důchodovém pojištění. Poslanecká sněmovna ji v prvním čtení poslala do sociálního výboru. Přilepšit by si měli nově 80-tníci, 90-tníci a lidé v 95 letech. Zatímco příspěvek v 85 a 100 letech zůstává beze změn. Koalice chce navíc do předlohy vložit jednorázový příspěvek 2000 korun pro všechny důchodce. Od roku 2028 chce výrazněji zvedat penze i těm, kteří při důchodu dál pracují. Opozice vládní plán ostře kritizuje jako drahý a nesystémový předvolební dárek a namítá, že stát by měl miliardy raději investovat do nedostatkových terénních sociálních služeb a domovů pro seniory. Český státní dluh je totiž horší, než se čekalo. Na dluhovou brzdu můžeme podle Národní rozpočtové rady narazit oproti původním předpokladům už o 3 roky dříve. Odborníci to předpovídají na rok 2034. Viní z toho rozvolnění rozpočtové politiky. Předseda rozpočtové rady Mojmír Hampl tvrdí, že se veřejné finance odvrátily od cesty úspor.
2: Rok 2025 byl na nějakou dobu posledním rokem, kdy existovala snaha o konsolidaci veřejných rozpočtů. Každý další rok, který nás teď bude čekat, bude rokem, ve kterém budeme rekord veřejného dluhu k HDP překonávat dál a dál.
1: Národní rozpočtová rada tak vládě doporučuje přijmout konsolidační opatření, bez nich se totiž bude naše zadlužení zvyšovat, už teď přitom dosahuje téměř poloviny hrubého domácího produktu. Na pražském magistrátu definitivně skončili dva vlivní úředníci obvinění z korupce. Bývalý ředitel odboru pozemních komunikací Aleš Krejča i jeho zástupce Jan Krejčí odešli z úřadu po vzájemné dohodě. Oba muži byli od červencové policejní razie postaveni mimo službu s plným platem. Podle kriminalistů si z magistrátu udělali výnosný soukromý biznis, když pro žadatele o uzavírky silnic skrytě připravovali projektovou dokumentaci, a to přes firmy svých příbuzných a známých, a na vlastním odboru si ji následně sami schvalovali. Projekční společnost napojená na Krejčovu rodinu takto za 10 let utržila 250 milionů korun. Policie už aktérům zajistila rozsáhlý majetek, včetně nemovitostí, a u jednoho z úředníků objevila v kanceláři dokonce rušičku od poslechů. Krejča navíc městu v tichosti vrátil i městský byt, který neoprávněně užíval. Čekáme zítra oblačno až zataženo, na jeho západě zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se mohou výjimečně objevit mlhy, na severu a severovýchodě na horách čekáme také slabý déšť. Večer ale bude od západu oblačnosti ubývat. Naměříme 13 až 18 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Přeji hezké odpoledne, přátelé, a vítejte u našeho pořadu Smějeme se. Pokud vás rozesmějeme, budeme jen a jen rádi. Ovšem dnes, kromě Jaromíra, kterému samozřejmě přejeme vše dobré, mají svůj svátek také gorily. A to jsou prý jedny z nejbližších živočichů, blízcí nám lidem. Jsou prý po šimpanzích našimi nejbližšími příbuznými, ale myslím si, že co se rozhlasového vysílání týče, zeje mezi námi propast velikosti a hloubky. Macochy. A tak vás tedy, přátelé, vítám a zvu k našemu zábavnému pořadu, který je určen právě vám, našim posluchačům. No a začneme s písní Dalibora Jandy s názvem Hurikán. Tak ještě jednou hezké čtvrteční odpoledne.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Kdo z nás dříve narozených by si rád nevzpomněl čas od času na své mládí, tak jako Valdemar Matuška, který dál nosí po kapsách sny svého mládí. Mnohé z nich se samozřejmě v průběhu života nevyplnily, ale tak už to s tím životem bývá. Nicméně my tu teď máme, přátelé, příchod potomka, což obvykle bývá šťastným okamžikem v celé rodině. Ovšem rodiče svobodné dcery tento fakt mohou vidět docela jinak, jak nakonec uslyšíte i v povídce v podání Miloslava Šimka.
1: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech. Hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli, nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hambu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček Balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček? Zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc Balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spejbl s Hurvínkem. Tatínek se snažil strýčka Balóna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma, vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balónem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otisknul.

tichosti jsme její inzerát spálili a začali přemýšlet nad novým. Po 2 hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve 2, případně ve 3? Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá 2 cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Sňatek podmínkou. Do Mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balón navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.

0: Plusu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0%

0: rok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Vy, přátelé, kteří nás posloucháte, dobře víte, že co se písniček týče, tak se velmi rádi vracíme k těm, které nám dříve narozeným byly velice milé. Mohla to být i písnička s názvem Výš od skupiny Kex, anebo Ptačí nářečí v podání Karla Gotta. Tak pojďme na to.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Když, přátelé, ve svých vzpomínkách trošičku zalovíte, tak možná, že mnozí z vás si vzpomenou na své první rande. To samé za maličkou u chvíli udělá i pan Milan Pitkin, který se svěří s tím, že ta jeho vyvolená neměla poznat, jak se pan Milan na to rande a na ní moc a moc těšil.
1: Hezký večer, vážení přátelé. Přišel jsem zazpomínat na nejkrásnější okamžik svého života. Na první zkoušku s nejněžnější bytostí, jakou jsem kdy poznal. Se svojí největší životní láskou. Mojí současnou manželkou. Oni si prostě pokoj, opravdu. Muzikanti, pitomí. To je hezká legrace. Kvůli tomu, že občas udělám tak mi začali říkat mašinka. Ne, hrajte si se mnou, nebo vám ta mašinka dá přes hubu. Se svojí největší životní láskou Šárkou jsme měli první schůzku na vrchu v Vítkov, přímo pod sochou českého národního hrdiny Jana Žižky. To je ta socha, jak na ní se sedí na koni a v ruce má tu palici. Jak s ní rozbíjel lebky těm, co se nechtěli nechat okrást. No. Před zkouškou jsem se trošičku bál, aby na mě moje milá nepoznala, jak moc se na ní těším. Ono totiž u ženských se to nepozná, ale u chlapů se to...

0: No, ale u chlapů se to poznat dá? No, no, tak u některých tata taky ne. A u mě se to pozná hrozně. U mě by to bylo vidět i z letadla. I ty cestující v tom letadle by z té ve výšky viděli, jaký jsem chlapák. Jak moc se na tu svoji šárku tě těším. Přemýšlel jsem teda, jak to udělat, a aby to na mě moje milá šárka nepostane. Myslel jsem si třeba, že bych přišel po čtyřech. Jenom, že to by jsem si zablátil ruce a nemohl bych sem na svou šárku chmatat, že? Tak to jsem vyřadil. Potom mě napadlo třeba, že bych přišel převlečenou za husitu. Že bych měl před sebou ten štít a v ruce bych měl meč. Jo. No, jenom, že to by se měl lidi v tramvaji smáli. A tím mečem bych mohl někoho ještě někoho píchnout. Tak to taky neprošlo. Nebo jsem si myslel třeba, že bych přišel na rande a něco před sebou jako tlačil. Jo. No jenom, že třeba nějaký malý auto, trabant. Trabanta třeba, že? Jenomže to do toho kopce to by jsem tlačil a až by jsem se taky z toho mohl... No, to by jsem tam nemohl, to je... No, nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem vypil 2 litry čaje s bromem. Celou noc jsem se skotačil po bordelu. Takže jsem se vlastně na tu svoji šárku vůbec netěšil. No, když jsem přišel po placochu Jana Žižky, tak tam moje šárka nikde nebyla. Když jsem čekal dvě hodiny, no, tak jsem se vsteky ale ona tam, moje šárka by byla. Ona nade mnou seděla na tom koni za Žižkou. A celou dobu mě pozorovala. A když slyšela, co jsem udělal, no tak se tak smála a se jí udělal u nosu veliká bublina. No, tak jsme se se svojí šárkou seznámili důvěrně hned na první rande. A o tom to je?
1: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Brankář Marek Kalina dostal od fotbalové asociace rekordní trest. Má 20 let útrum s fotbalem a pokutu 500 000 korun. Etická komise sáhla po absolutním maximu, protože gólman manipuloval zápasy systematicky a dlouhodobě. Během 5 let se podílel na ovlivnění nejméně 11 utkání, a to hlavně v dresu třetiligového Zlínska. Od funkcionáře Pavla Bímy inkasoval za cinknuté výsledky desítky tisíc korun na ruku a sám navíc pomáhal organizovat živé sázky. Celý skandál už dříve poslal Zlínsko do nejnižší soutěže a prvoligovou Karvinou stál místo mezi elitou. Případem se dál zabývá i policie, která desítky lidí viní z úplatkářství, podvodů a účasti v organizovaném zločinu. Ministerstvo školství chystá velkou revoluci v přijímačkách na střední školy. Podle plánu vlády by žáci od roku 2029 psali jednotné testy Cermatu ještě před podáním samotných přihlášek. Konkrétní obory by si tak deváťáci vybírali až ve chvíli, kdy budou přesně znát své bodové výsledky, což má zamezit zbytečnému taktizování a strachu z neúspěchu. Zkoušky by nově museli skládat úplně všichni žáci, tedy i zájemci o nematuritní učební obory. Ministerstvo návrh řeší s experty a řediteli škol. Sporným bodem zůstává místo konání testů. Zatímco úřad zvažuje jejich psání přímo na základních školách, asociace středních škol se obává možného ovlivňování výsledků a trvá na zachování zkoušek ve svých budovách. Hasiči projedou Plzní k zásahům snadněji. Město začalo testovat systém, kterým urychlí průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského vozu. Systém v předstihu upraví semafory a současně může předem upozornit řidiče přes informační systémy jejich vozu na blížící se zásahové vozidlo. Podle Jana Vítka z Národního expertního týmu pro kooperativní inteligentní dopravní systémy je Plzeň prvním městem u nás, které něco takového ve velkém zkouší.
2: Pro ty hasiče spouští na všech křižovatkách prioritní zelenou, to znamená z toho směru, ze kterého přijíždí, je zelená, ostatní směry červená, žádný provoz křižovatce, bezpečný průjezd. Další vrstvou je odeslání informace k řidičům, takže vidí před sebou pozor, bude projíždět vozidlo hasičů, uvolní prostor dostatečně včas.
1: Rusko chystá dronové útoky v Evropě, míří prý na státy ve Středomoří. Americká tajná služba CIA před touto hrozbou varovala vlády Španělska, Francie a Itálie. Moskva podle zjištění rozvědky plánuje odpalovat bezpilotní letouny přímo z moře, ukryté v nákladních kontejnerech na lodích své stínové flotily. Cílem má být vyvolání strachu ve společnosti a posílení proruských radikálních stran před volbami, které všechny tři země čekají příští rok. Francouzský prezident Emmanuel Macron už v reakci na varování nařídil zpřísnit ochranu klíčové infrastruktury i zbrojních podniků. Čekáme zítra oblačno až zataženo, na jihozápadě zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se mohou výjimečně objevovat mlhy na severu a severovýchodě, hlavně na horách čekáme i slabý déšť. Večer by pak od západu měla oblačnost ubývat. Naměříme 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: V úvodu druhé hodinky našeho zábavného pořadu se, přátelé, alespoň v myšlenkách a ve vzpomínkách, vrátíme do pražských pasáží, protože tam se natáčel snímek, který se právě Láska z pasáže jmenoval a kde ústřední písničku naspíval Michal David a jmenuje se Zabitej čas.

adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla.

0: Myslím si, že písnička Něco o lásce Pavla Dobeše velmi krásně tento nejkrásnější lidský cit zobrazuje. No ale my jdeme dál. Je zde otázka, zda přátelé víte, co to je vománkové víno. Já jsem to donedávna nevěděl a při tom vyprávění pana Menšíka jsem se velice pobavil, protože je to jedna z jeho nejveselejších vzpomínek na své mládí a časy zrání. Tak si to pojďme poslechnout.
1: Moravský tragéd Lubomír Kostelka, původním povolání pastičkář. Už od svého útlého mládí pořád něco organizoval. Nic nenechal jen tak, pořád se snažil, aby se něco dělo, a tak taky jednou přišel a povídá: hele, Ladíku, nemohl bys říct tátovi, že bychom šli k vám na chatu? Já mám 50 litrů výborného vománkového vína. Já mám jakýho? No, vománkovýho vína. No tak já jsem se neptal, já jsem v těch vínech nebyl tak zkušený, já pracoval vždycky v tvrdým alkoholu. No tak pánu, prosím, já se táty zeptám. A táta říká: kolik vás bude? Já jsem říkal: asi 15, paže toho 50 litrů. Tak mě říká: prosím pěkně, běžte, nezapalte tam nikde. V Brně se tenkrát v té době pít nedalo, protože nebyly sice záchytné stanice, ale v brněnské rovnosti vždycky uveřejnili fotografii. Pan Adolf Jebavý, řezník a uzenář, se opil a ulomil kraj chodníku. Nebo takovýhle, rozumíte, impertinence a to. Tak jsme si říkali, proč se máme někde tlumit, anebo potom se dostat do tisku. Tak jsme šli na Knížskou přehradu k nám do chaty. Nesli jsme 50, víte, co to je 50 litrů vína, 50 litrový demižon. Šli jsme, jako velbloudi, když cejtějí vodu, tak my přidávali, byli jsme na chatě, rychle se prostě rozdělal oheň, nanosilo se dříví venku, takový táborák, jako nanosili se skleničky od hořčice a teď se nalilo a každý, kdo se napil, takhle mírně zlapal po dechu a povídá: co to je? Co to je tohleto? Ono to mělo chuť něco jako mezi vermutem, griotkou, ale i pivo z toho jako mírně tak sládlo, víte? Co to je, Luboško? Pa, normální vománkový víno. Vománkový víno? Říkali: nechutná, ale jo, to není špatný, to není. Ono víno to bylo veselé, víte? Po dvou hořčičných skleničkách už jeden kamarád hrál na kytaru, aniž jí měl. Druhý parda, no něco ohromného, veselost toho bylo. A tak se zapomnělo, co to vlastně pijeme, až jeden z nás, asistent výtvarníka z brněnského divadla, nějaký Kraus, si odskočil na chvilku do lesa. To už hvězdy svítily. Takhle koukáme, zpíváme si, najednou se vrací z lesa kamarád Kraus a povídá: Lubošku, co to pijeme za svinstvo? Kostelka: páno, dovol, jaký to je svinstvo, kluci, jaký to je svinstvo, pán, je blbej, když mu to nechutná, to nepije, pán, moment, pánové. Já jsem byl v lese a mě tam svítí hovno.

náma to otřáslo za prvé, protože Kraus byl jinak velice slušný člověk, takhle se nikdy nevyjadřoval. Přitom jsme viděli, že smrt mu kouká z očí, říkali jsme, co to je, jaký pak tohle, umpáno, co to je za víno? My jsme říkali, no, co to povídáš, to bychom museli vidět, umpáš, tak pojďte se podívat, tam to je. Vstoupili jsme na kraj lesa, tam na takové malinké pasece leželo něco, jako když upadne fosforeskující ručička z věžní hodin. Jako neonová trubka. Jako kdyby měli světlušky sjest. Něco strašného. To vám bylo tak sugestivní v té tmě a příšeří toho lesa. My na to koukali a povídáme, no to je zajímavý, ono to skutečně svítilo. Něco ohromného. A teď to začalo. No Luboško, co to pijeme tohle, protože v té době probíhaly různý procesy, jak Eisenponáci tam nebo tamhle si mysleli, že prostě vyzrají na československé dráhy, viděli smrti hlava na cisterně, řekli si, a to vám tak zbaštíme, tam bude jistě líh, on tam byl dřevitej, potom oslepli, že jo? Teď my jsme nemohli poznat, jestli slepne bač mavila jako v pytli, nic jsme neviděli stejně. Co to je Lubošku za víno, jaký pak vománkový? Najednou jsme všichni viděli, že to nikdo nikdy neslyšel. No, pánu vománkový, to je tak, podívejte se, mýmu strýci, který má vinohrad, skysalo víno. Já přijel právě, když to chtěl vylít, a pám, strejčku, prosím tě, mě jako člověku z města bylo líto takovou tekutinu vylejvat, skysaný, neskysaný, já pám, daruj mi to, on pá, chlapče, když se s tím otávíš, budeš mít zkažený žaludek, já si s tím nějak poradím. Přijel do Brna, tam měl takovou správcovou, která rozuměla všemu. A povídá, pane Kostelka, to je jednoduchý, do skysaného vína se musí naložit léčivý byliny. Víte? Ono to stáhne tu kyselost a potom je to víno. Eňo, ňaňo, povídá. Dáte mi ochutnat? Umpa, samozřejmě. Šel, zháněl, povídá, ale žádný byliny jsem nesehnal. Sehnal jsem jenom vománkovej keřík na revma, co je, co se obalujou nohy tím. Po, ale nebylo to špatný. Dal jsem to tam víc, zase, na, jako, abych to vynahradil, že nejsou. A ono mi to zželatinovalo. Tak jsem skočil ke kolegům na farmacii, co študovali, ty mi dali čistý líh, já to zase rozředil, že jo? Zase to bylo moc řídký, zase do toho vomanga. A tak z toho vzniklo z těch 30-50 litrů. Proto ty zvláštní chutě. Víte, ale jinak je to, pánové, nezávadný. Nikdo pá, závadný, nezávadný. Co když přijem k lékaři, už bude pozdě a ztratíme zrak. To chce doktora, okamžitě teď. Je tady někde na blízku lékař, já pám, je takovej trochu nelidumil. Doktor Znamínko, tady má chatu kousek, ten nesnáší vůbec nic. Ten nesnáší, že je tady přehrada, že my tady máme taky chaty a teď já tam k tomu člověku v noci mám jít kvůli tomu, že mi tady pijeme nějaký svinstvo, on mi pak nedá se nic dělat, první pomoc je první pomoc. Tak já dost neochotně jsem šel, zabouchal jsem na tu jeho chatu tam u toho doktora Znamínka, tam se ozvalo, co tady tam zavolá tohle v noci, já pám, pane doktore, tady je menší, on pá, to je mi jedno v noci, já jsem pá, pane doktore, prosím pěkně, první pomoc, on pá, jaká první pomoc, já pám, my pijeme nějaký zvláštní víno. Bojíme se, že to je dřevitej líh, protože kamarádovi z toho lese svítí stolice. A on pá, co to povídáte, z chlastu můžou svítit jedině oči, kamaráde. To mě to porád přes dveře. Je noc, v noci se spí, ale jemu to nedalo, protože byl lékař a věděl, že první pomoc musíme poskytnout svýmu spolubližnímu, zvlášť, jsme lékaři, že ano? Jak říká Šterce, milostivá paní, samozřejmě, já jako promovaný adept Červeného kříže vás prohlídnout můžu, ovšem léčit ještě nesmím, že ano? A on byl lékař navíc. Tak mu to nedalo, oblík se a šel tam se mnou. No i na něj to zapůsobilo velice tedy otřesně. 14 mužské jak funebráků stojí na pasece a uprostřed něco divného. On kroucezou cestu mě vyvracel, že nemůže nic prostě z alkoholu svítit kromě očí. Tam zůstal, stuhnul a povídá, víte, že jo, skutečně svítí. Všichni říkají, mi na to, pane doktore, už půl hodiny koukáme a nepřestává. A on povídá, komu to patří. A ten Kraus tak skromně povídal, to je moje, pane doktore. On na něj tak s uznáním pohleděl a povídal, no to je, to jsem ještě v životě neviděl. Z nás taky nikdo, víte? Ale protože to byl doktor, a řekl bych navíc doktor Ohař, tak začal ohledávat to okolí. Možná to byl soudní lékař, že ano? Kouká, kouká, najednou povídá, pojďte sem, pane Kraus. Tomu se moc nechtělo, víte, zase na ta samá místa, kde se tohle stvořil. Povídá, nezakop, vy jste tady o něco? Ten Kraus povídá, zakop, zakop, já do toho skoro upad. On pá, o tenhle pařez, víte? Ten pá, ano. On pá, podívejte se, to byl strouchnivělej pařez, víte? A on, když ho vzal a jen do něj dejch, tak ten pařez sám od sebe fosforeskoval, natož potom, když dostával tolik tepla z dola. A ten doktor z radosti, že nepijeme dřevitej líh, že není potřeba žádného lékařského zákroku, šel s náma ochutnat to vománkový víno a skutečně druhý den nejen

0: 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Desátý český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
5: Počkat, někdo ale chybí.
4: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: faktickou připomínkou se za maličkou chvíli přihlásí Marta a ten Elefteriadu, protože název jejich písničky zní A desky dál stárnou. A pak už to bude Ivone Přenosilová a jeden z jejich hitů s názvem Zimní království.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Jakože ani francouzské komisařky nemají život lehký. V dnešní epizodě prý bude komisařka Florence unesena a zřejmě to bude mít souvislost s vraždou, kterou právě vyšetřuje. Ubodána byla psycholožka a podezření padá z poloviny na její psychicky labilní pacientku a z druhé na její sestru. Tam by mohlo jít o nemalé dědictví. Také se dnešní pokračování nese pod názvem Unesená a začíná ve 20.10 na ČT1. Boží plán pokračuje dalším nelehkým soužitím pod jednou střechou. Tam v Pavlačovém domě uprostřed Prahy žijí tři kamarádi, co mají své životy docela rozhárané. Do toho přichází půvabná dívka z Bruntálu a věci se dají do pohybu až tak, že o dnešním pokračování se také dá říci, že dobře mířená rána pod patkem zmůže mnohdy víc než dobře míněná rada. Kdo proti komu vystoupí, uvidíte v dnešním pokračování Božího plánu ve 20.20 na Nově. Jestli příznivci Polabí doufají, že se konečně vražda vysvětlí, pak je opět musím zklamat. Ani 89. pokračování pro vás nemá vítěze ani poražené. Více už ve 20.15 na Primě. Hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Mám za to, přátelé, že je jen málo režisérů, kteří za svým životem se mohou v klidu ohlédnout, co se množství natočených filmů týče. Tentokrát Zdeněk Troška zavzpomíná na natáčení Kameňáků a k dobru přidá několik vtipů, které se už do filmu nevešly. No a také nám prozradí, kde se vlastně zjevil ten nápad Kameňáky natočit.
1: To byla úplná náhoda. Marodil jsem, ležel jsem v posteli a já jsem hrozně špatný pacient. Já nevydržím se potit, já furt jedna noha tam, druhá tam, lítám po bytě. Vzpomněl jsem si na něco, hledal jsem nějakou adresu ve starém diáři, byla to účtenka z hospody, na které jsem měl ale poznamenáno asi 5 nebo 6 anekdot, které jsme si kdysi přívině v družném hovoru s kolegy vyprávěli. Tak jsem to takhle sebral, koukal na to, říkal jsem, tohle je bezvadný vtip, ten taky. Ježíš, tenhle ten bych mohl použít ve filmu, tenhle ten taky. Teď já bych mohl všechny použít ve filmu. Teď já bych mohl udělat celý film postavený na vtipech. Nápad, byl jsem do postele, dal jsem blok tušku, psal jsem si všechny vtipy, na které jsem si vzpomněl, obvolal jsem všechny svoje známé, které mě posílají svoje oblíbené vtipy, zavolal jsem do nakladatelství Trnky Brnky, mě poslali nějaké svoje starší výtisky, zkrátka vzniknul Kameňák 1 vyloženě na bázi anekdot. Návštěvnost nebo úspěch toho filmu byl veliký a páni producenti mě donutili, abych točil pokračování. Protože jsem dostal spoustu dopisů od lidí, ve kterých mě posílají svoje oblíbené vtipy a anekdoty nebo veselé příhody ze svého života, veselé příhody ze života sousedů a tak dále. Takže já vám můžu říct, že nakonec se to sešlo a já mám na půdě na chalupě asi na 60 tisíc dopisů. Tam je asi 30 beden od banánů plný dopisů. To není vůbec možný přečíst samozřejmě, to je nadlidský úkon. My to máme na půdě jako tepelnou izolaci. Nikdo tam má seno, nikdo tam má slámu. My tam máme dopisy a čas od času nějaký ty dopisy vezmu a čtu, třeba když je blbý počasí, mamce to vyprávím a řeknu, mami, tohle je bezvadný vtip. A třeba nějaký košilatý, rozumíte, matka říká, opovaž se ho dá do filmu. Ukaž, já to hodinu kamen, dej to sem, jo. Takže vám můžu říct, že opravdu je to velice těžký, protože moje maminka, když viděla Kameňák 2 nakonec, no, tak teda jako chválu jsem nesklidil. Maminka čerká, tady máš pohádky Boženy Němcový, ty toč. Mám já potom poslouchat tam od Jiřky Nováku nebo od Stary Kotroušový, že ti nechám točit takový prostěrny u nás. Takže já jsem říkal, dobře mama, ano. Jenže druhý díl měl u diváku ještě větší úspěch a páni producenti tlačili, abych do třetice všeho dobrého a zlého udělal Kameňák číslo 3. Helena Růžičková, když jsme začali točit první díl, tak ho vyvěštila, bych řekl, nebo vypočítala. Řekla, mě budou 3, já jsem se zbláznila, vidíte, to pravdu měla, jako vždycky ostatně. Já jsem říkal, páni producenti, musíte se dovolit mamá. A páni producenti napsali dopis, vážená milá paní Trošková, obracíme se na vás s prosbou, jestli by se byla tak moc hodná a dovolila svému synu Zdeňkovi Troškovi natočit Kameňák číslo 3. A maminka to nepodepsala. A já točil přes zákaz pod hrozbou, že budu vyděděn. Vzniknul Kameňák číslo 3 přece jenom, protože opravdu těch fórů, co jsme dostali, bylo čím dál tím víc a víc. Těžká práce to byla, nemyslíte si, že číst anekdoty je něco veselého. To je úmorná práce. My jsme je museli rozdělit na 4 hromádky. Hned vám řeknu proč. Na té první hromádce byly vtipy tak sprostý, že nemůžete vyprávět ani potně. Na to, že abyste je filmovali. A je zajímavý, že pod velkou většinou byly podepsané dámy. Na druhé hromádce byly vtipy zase tak blbý, že s nima náš táta zatápil v kotli. To byly jako, že třeba sedí kráva na stromě, plete svetr, okolo letí autobus, no tak jako to. No. Na té třetí hromádce jsou vtipy takovýho rázu, že teda jako nevíte, jestli je vůbec můžete použít, abyste nebyli napadený nějakou takovou společností, která třeba tady hájí právo zde žijících menšin.
2: Třeba Romů,
1: Vietnamců, gejů, já nevím, židů, prostě všecko možný tam je na té třetí hromadě. A na té čtvrté hromadě to jsou ty vtipy, které můžete použít. Dostávám pořád. Před 14 dny jsem dostal moc hezký vtípek od dívky, školačky, tam mohla chodit tak do třetí nebo do čtvrtý třídy podle písma, to byly takovýhle písma na velikánský. Poslala mě 2 vtipy roztomilý. 4letá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano, holčičko, mám tady miminko. A máš ho ráda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím tě, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A maminka říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no. No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U nováku někdo zazvoní, pan novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. A pan novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan novák otevře. Tam stojí velká smrt s velkou kosou a ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on! Opravdu těch vtipů je hromada, já samozřejmě si všechny nepamatuju, jeden pro druhý zapomenu, ale jsou tam takový hezký vtipy. Když dovolíte, já bych řekl třeba ten nejslušnější z té první hromádky. Na patologii pitvá patolog pana Nováka. Pitvá a najednou koukne a řekne, Hergot, ale ten Novák má velkýho pindoura, to já musím jít ukázat domů manželce, tohleto. Tak ho uřízne, dá ho do igeliťáku, přijde domů, položí také na stůl a říká, Věruško, pojďte na něco podívat. A Věruška přes kuchyně říká, co je? No nekecej, Novák je po smrti, jo.
2: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
8: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Hezký den. Brankář Marek Kalina dostal od fotbalové asociace rekordní trest. Má na 20 let útrum s fotbalem. Dostal navíc pokutu 500 000 korun. Etická komise sáhla po maximu, protože gólman manipuloval zápasy systematicky a dlouhodobě. Během 5 let se podílel na ovlivnění nejméně 11 utkání, hlavně v dresu třetiligového Zlína. Od funkcionáře Pavla Bímy inkasoval zacinknuté výsledky 10 000 korun na ruku a sám navíc pomáhal organizovat živé sázky. Celý skandál už dříve poslal Zlínsko do nejnižší soutěže a prvoligovou Karvinou stál místo mezi elitou. Případem se dál zabývá policie. Ministerstvo školství chystá revoluci v přijímačkách na střední školy. Podle plánu vlády by žáci od roku 2029 psali jednotné testy Cermatu ještě před podáním samotných přihlášek. Konkrétní obory by si pak deváťáci vybírali až ve chvíli, kdy budou přesně znát své bodové výsledky. To má zamezit zbytečnému taktizování a strachu z neúspěchu. Zkoušky by nově museli skládat úplně všichni žáci, tedy i zájem o nematuritní učební obory. Ministerstvo návrh řeší s experty a řediteli škol. Hasiči projedou Plzní k zásahům snadněji. Město začalo testovat systém, který urychlí průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského vozu. Systém v předstihu upraví semafory a současně může předem upozornit řidiče přes informační systémy jejich vozu na blížící se zásahové vozidlo. Rusko chystá dronové útoky v Evropě. Míří prý především na státy ve Středomoří. Americká CIA před touto hrozbou varovala vlády Španělska, Francie a Itálie. Moskva podle zjištění rozvědky plánuje odpalovat bezpilotní letouny přímo z moře, ukryté v nákladních kontejnerech na lodích své stínové flotily. Cílem má být vyvolání strachu ve společnosti a posílení proruských radikálních stran před volbami, které všechny tři země čekají příští rok. Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne mlhavo a ojediněle naprší. A naměříme teploty od 13 do 18 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
0: Český impuls.

0: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
1: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
0: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Rádio Český impuls.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Policie na Českolipsku se obrací na veřejnost. Včera odpoledne na trati pod sídlištěm Sever v České Lípě najel vlak do kamenů naskládaných na kolejnici. Nehoda se obešla bez zranění. Strojvedoucí zareagoval hned, když si kamenů všiml a vlak významně zpomalil. Přesto je škoda na soupravě minimálně 100 tisíc. Případ policie prověřuje jako obecné ohrožení. Nejde o první případ na tomto místě. Jakékoliv svědky prosí o to, aby se ozvali na linku 158. Na Sněžce dnes chumelilo. Do Česka tak na nejvyšší vrchol dorazil první sníh. Meteoroložka Dagmar Honcová ale zklame všechny, kteří se těší na lyže.
2: Sněhové vločky velmi rychle ozdávají, protože teplota na vrcholku se pohybuje nad bodem mrazu. I když, jak je větrno v těch přehánkách, tak pocitová teplota už klesá pod bod mrazu.
1: Dnešek přinesl na naše území zřejmě poslední srážky tohoto týdne. Během pátku, soboty i neděle nás čeká slunečno s teplotami kolem 20 stupňů. Soud se obrací na českého premiéra kvůli Seznamu. Internetová firma Andreje Babiše zažalovala kvůli 12 výrokům, kterými podle ní poškozuje její pověst a na zpravodajský web útočí. Krajský soud v Praze dnes Babišova právního zástupce vyzval, aby politik doložil pravdivost některých svých tvrzení. Podle Seznamu Babiš například opakovaně veřejně šíří lži o tom, že společnost v souvislosti s výplatou dividend nezaplatila srážkovou daň. Seznam požaduje smazání příspěvků a uložení zákazu šíření zmíněných tvrzení na sociálních sítích premiéra a omluvu. Babiš v březnu po podání žaloby uvedl, že si za výroky stojí. Soud po něm nyní chce, aby jejich pravdivost dokázal. České tenistky zítra zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém povrchu v Shenzhenu na Španělsko. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla hrát i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. Zápas začne v 11 hodin dopoledne našeho času. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy ještě i polojasno nebo skoro jasno. Naměříme teploty od 13 do 18 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
4: Český impuls.
5: Nevím, kdo si řeknul,

na také vtipy mě nikdy neužila. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem se hnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí, nic tak jak odvaha.

soli, třeba za tvrdě muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi ho předával, pravý dobře si ho

svět byl krásnej, umytej. Jak pěkná holka, co má 20. A já sám celtou přikrytej. Vystál se dál, proč pak se vracet? Petr nás máchal celou noc. A co my jsme mu dali jméno? Uhasil oheň, zlejbil noc. Daleko dřív, než přišel.

počasí, jak by nebyl máj. Trpěl jsem jednou ze svých nálad, pak píseň napsal na papír. Kritik by šílel, dejme tomu, nebyl vír a netopír, jen smutný.

0: 20.
1: Hezký den. Sněmovna dnes v úvodním kole podpořila vládní změny v pravidlech a podpoře penzijního spoření. Návrh počítá třeba se zvýšením podpory pro mladé klienty, snížením poplatků pro penzijní společnosti i s koncem transformovaných fondů za 10 let. Změny mají kromě jiného přilákat hlavně mladé lidi ke spoření na důchod. Návrh pozitivně hodnotila i opozice. Chce přidávat své návrhy na vylepšení. Novinky mají začít platit od příštího roku. Hasiči projedou Plzní k zásahům snadněji. Město začalo testovat systém, který urychlí průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského vozu. Systém v předstihu upraví semafory a současně může předem upozornit řidiče přes informační systémy jejich vozu na blížící se zásahové vozidlo. Rusko chystá dronové útoky v Evropě. Míří prý především na státy ve Středomoří. Americká CIA před touto hrozbou varovala vlády Španělska, Francie a Itálie. Moskva podle zjištění rozvědky plánuje odpalovat bezpilotní letouny přímo z moře, ukryté v nákladních kontejnerech na lodích své stínové flotily. Cílem má být vyvolání strachu ve společnosti a posílení proruských radikálních stran před volbami, které všechny tři země čekají příští rok. Britský výrobce luxusních aut Bentley představil svůj první model s plně elektrickým pohonem. Cena vozu s názvem Torqal bude začínat od 173 tisíc liber, to je zhruba necelých 5 milionů korun. Čeští kajakáři a kanoisté získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu stříbrné medaile v závodech hlídek. Na trati v italské Ivre je dnes schodně porazili jen trojice z Francie. Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne mlhavo a ojediněle naprší. A naměříme teploty od 13 do 18 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy, too comfortable to take off.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

ale dnes mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls. Zprávy ve 21.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Voda z vodojemu odolena, voda se nesmí pít, nemá se v ní ani vařit. Dnešní odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Provozovatel vodovodu na to upozornil SMS-kou obyvatele obcí, kterých se to týká. Ohrožení zdraví při náhodném napití se nehrozí. Mít se vodou z kohoutků smí. Jak informovali středočeské vodárny na webu, kvůli velikosti zasežené lokality se zajistí náhradní zásobování vodou u prioritních objektů, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení. Provozovatel už přijal opatření, která mají kontaminaci zastavit. Zatím ale není možné říct, jak dlouho omezení potrvá. Víc informací poskytne v pátek ráno. Náraz na dluhovou brzdu se přiblížil. Český státní dluh je horší, než se čekalo. Podle Národní rozpočtové rady narazíme ne v roce 2037, ale o 3 roky dříve, v roce 2034. Experti z toho viní rozvolnění rozpočtové odpovědnosti. Předseda rozpočtové rady Mojmír Hampl opakuje, že veřejné finance rezignovaly na úspory.
2: Rok 2025 byl na nějakou dobu posledním rokem, kdy existovala snaha o konsolidaci veřejných rozpočtů. Každý další rok, který nás teď bude čekat, bude rokem, ve kterém budeme rekord veřejného dluhu k HDP překonávat dál a dál.
1: Podle Národní rozpočtové rady veřejné finance nelze označit jako udržitelné. Vládě proto doporučuje přijmout stabilizační opatření. Bez nich se totiž bude zadlužení naší země zvyšovat. Ministryně financí Alena Schillerová riziko nárazu na dluhovou brzdu odmítla. Na YouTube se objevil kanál s falešnými videi astronoma Jiřího Grigara. Vědec a její popularizátor v nich mluví o Bohu, mimozemšťanech nebo posmrtném životě. Videa působí jako záznamy z přednášek. Všechna ale byla vytvořena pomocí umělé inteligence. Informuje o tom Český rozhlas. Syn vědce Lukáš Grigar žádal platformu o stažení obsahu. To zůstalo bez odezvy a tak se rozhodl podat trestní oznámení. Hasiči v Plzni se dostanou k zásahům rychleji. Město začalo testovat systém, který jim usnadní průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského vozu. Systém v předstihu upraví semafory a současně může předem upozornit řidiče přes informační systémy jejich vozu na blížící se zásahové vozidlo. Podle Jana Vítka z Národního expertního týmu pro kooperativní inteligentní dopravní systémy je Plzeň prvním městem u nás, které něco takového ve velkém zkouší.
3: Pro ty hasiče spouští na všech křižovatkách prioritní zelenou, to znamená z toho směru, ze kterého přijíždí, je zelená, ostatní směry červená, žádný provoz křižovatce, bezpečný průjezd. Další vrstvou je odeslání informace k řidičům, takže vidí před sebou pozor, bude projíždět vozidlo hasičů, uvolní prostor dostatečně včas.
1: Pokud se nový systém osvědčí, měl by se v Plzni rozšířit na 100 světelných křižovatek. V předehrávce 4. kola hokejové extraligy uspěli domácí. Hradec Králové porazil Liberec 5-2. Mountfield zabral po 2 porážkách. Bílí Tygři naopak prohráli 3 ze 4 duelů. V pátek bude oblačno až zataženo, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno, ojediněle se slabým deštěm, večer se v Čechách od západu vyjasní. Naměříme 13 až 18 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Bavte se, hrajeme vám na večírek.

tě potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím.

jsme si ten svět malovali. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš,

0: Cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři tluníci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

přišlo stoupání. Bylo více halířů.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Ředitel školy v Újezdu nad Lesy se omlouvá. Personální změny ve školní jídelně jsou podle něj velmi pravděpodobné. Za hromadnou nákazou školáků v Újezdu nad Lesy jsou týden prošlá vajíčka. Personál kuchyně z nich připravil uhlířské špagety. Onemocnilo 250 dětí a dospělých. 41 lidí je hospitalizovaných. Pečovatelská služba podle radnice řešila potíže 5 seniorů. Obědy z jídelny se rozvážely i pro ně. Předběžně se počítá s obnovením provozu školy v úterý 29. září. Radnice preventivně uzavřela i mateřinku v Čentické ulici. Jedna ze zaměstnankyň působí i v Masarykově základní škole. Hygienická stanice poděkovala rodinám za spolupráci a poprosila o vyplnění epidemiologických dotazníků i v případech, kdy dítě potíže nemá. Vláda jmenovala nové členy své rady pro lidská práva. Namísto odborníků dosadila třeba advokáta ultrakonzervativní Aliance pro rodinu Jakuba Kříže, aktivistu vystupujícího proti možnosti změny pohlaví Daniela Bleka nebo někdejší královnu krásy Taťánu Kuchařovou. Nově také bude Rada vlády pro lidská práva ve své činnosti zohledňovat závazky z vládního programového prohlášení. Lidskoprávní experti poukazují na to, že lidská práva nemají být politická. Rada má 36 místo dosavadních 33 členů. Předsedou je premiér, k ruce má místo předsedy, které si vybere a kteří ho můžou zastupovat při jednáních. Bílý dům prohrává soud s novináři. Federální justice nařídila Trumpově administrativě okamžitě obnovit přístup do Bílého domu televizím CNN, MS Now a serveru Politico. Trumpův zákaz z minulého týdne je podle soudce protiústavní.
2: Soud tak zatím plně vyhověl žalobě redakcí, které se bránily proti zásahu do svobody tisku a odebrání akreditací. Reportéři se tak mohou okamžitě vrátit na tiskové konference a briefingy. Aktuální soudní nařízení bude platit následujících 14 dní a má zachovat dosavadní stav. Během této dvoutýdenní lhůty začne tribunál celý případ zkoumat podrobněji. Zatím není jisté, kdy padne konečný verdikt. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Hormuzským průlivem dnes proplulo na 60 nákladních plavidel s ropou. Jde o největší objem ropy za den od začátku července. Dohromady převezli asi 22 milionů barelů ropy, informovala o tom agentura Reuters. Zlín osadil náměstí před radnicí novými lavičkami. Jejich madla mají zabránit lidem v ležení.
3: Babí léto kazí podivným existencím to, že jsou nové lavičky, či spíše lavice studeně kovové, madla kousek od sebe a sladký spánek po krabicově vinném dopolední je téměř nemožný. Ve Zlíně teď tak říkajíc trvale žije asi 70 nepřizpůsobivých, kteří se ovšem podle názoru Zlíňanů v internetových diskuzích přizpůsobí i těmto lavičkám. Radnice nový krok hájí, diskutéři docela tvrdě odsuzují. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: České tenistky dopoledne zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém povrchu v Šenčenu na Španělsko. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla hrát i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. Zápas začne v 11 hodin našeho času. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Italky, které se o postup do finále v sobotu utkají s Ukrajinou. Přes den bude oblačno až zataženo, i polojasno nebo skoro jasno, ojediněle se slabým deštěm a s teplotami kolem 15 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Český impuls. Hrajeme vám na večírek.
1: Když jde blizár,

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koník už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůň už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesným, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko rozbité vázy ze tvých zřítel.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká. Když slyší

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Policie ve čtvrtek zasahovala v budově VZP a v desítce farmaceutických firem. Večer to uvedl zdravotnický deník a potvrdila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu podle serveru souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela někdejšího náměstka ředitele VZP a bývalého šéfa její ústecké regionální pobočky Petra Hoňka. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Podle jejího vedení čerpá dovolenou. Polsko kvůli ruským náletům na západě Ukrajiny rychle evakuovalo dva hraniční přechody. Opatření se dotklo stanovišť v Dorohusku a Hruběsově, kde pohraniční stráž po varování před hrozícím útokem okamžitě přerušila odbavování, vedla cestující z autobusů a poslala je do krytů. Premiér Donald Tusk potvrdil, že situace byla vážná a varoval, že nadcházející podzim a zima mohou být z hlediska bezpečnosti kritické. Polská armáda během dne vyslala do vzduchu stíhačky dvakrát a s ostrahou hranic na východním křídle NATO pomáhaly i české gripeny. Vít Rakušan chce vědět o bezpečnostní situaci v naší zemi víc. Šéf opozičních starostů se proto obrátil na premiéra Babiše a vyzval ho k mimořádnému jednání všech parlamentních stran. Vláda by podle něj měla opozici informovat o zjištění tajných služeb a o tom, jak se Česko na kybernetické a hybridní útoky připravuje. Rakušan zároveň kabinet kritizoval za zrušení klíčových komunikačních týmů i za to, že stále neobsadil post poradce pro národní bezpečnost. Premiér Babiš ale zvláštní schůzku lídrů českých politických stran odmítl. Rakušanovi vzkázal, že vláda bere veškerá rizika vážně a postupuje koordinovaně přes Bezpečnostní radu státu. Silničáři v Plzeňském kraji se chystají na zimu. Ve skladech mají víc posypového materiálu než loni. To sůl vyčerpali už v lednu.
2: 27,5 tisíce tun soli a 23 tisíc tun kamenné drti, tedy inertního materiálu, který se používá hlavně na Šumavě a v Českém lese, má ve skladech krajská správa a údržba silnic. Loni to bylo zhruba o 5,5 tisíce tun soli méně. Zásobu ale silničáři vyčerpali už koncem ledna, v němž vyjížděli každý den kromě jednoho. Chybějící sůl pak dokupovali za vyšší zimní ceny. Na zimu je teď připraveno přes 400 řidičů a 52 dispečerů. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Bentley představil svůj první model s plně elektrickým pohonem. Britský výrobce luxusních aut přichází s vozem Torqal. Podle agentury Reuters zachovává typické rysy vozů Bentley se spalovacími motory. Cena vozu bude začínat od 173 tisíc liber, tedy zhruba od 5 milionů korun. Automobilka Bentley je podle Reuters po konkurentech Ferrari a Rolls-Royce teprve třetím výrobcem superluxusních vozů, který zákazníkům nabízí plně elektrický model. V předehrávce čtvrtého kola hokejové extraligy uspěli domácí. Hradec Králové porazil Liberec 5-2. Mountfield zabral po dvou porážkách. Bílí Tygři naopak prohráli třetí ze čtyř duelů. V pátek bude oblačno až zataženo, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno, ojediněle se slabým deštěm. Večer se v Čechách od západu vyjasní. Naměříme 13 až 18 stupňů.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

z nás nechtívčího klína. Nikdo má pletky rád, já reči sklenici vína.

0: Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková.
2: Náraz na dluhovou brzdu se přiblížil. Český státní dluh je horší, než se čekalo. Podle Národní rozpočtové rady narazíme ne v roce 2037, ale o 3 roky dříve, v roce 2034. Experti z toho viní rozvolnění rozpočtové odpovědnosti. Předseda rozpočtové rady Mojmír Hampl opakuje, že veřejné finance rezignovaly na úspory.
3: Rok 2025 byl na nějakou dobu posledním rokem, kdy existovala snaha o konsolidaci veřejných rozpočtů. Každý další rok, který nás teď bude čekat, bude rokem, ve kterém budeme rekord veřejného dluhu k HDP překonávat dál a dál.
2: Podle Národní rozpočtové rady veřejné finance nelze označit jako udržitelné. Vládě proto doporučuje přijmout stabilizační opatření. Bez nich se totiž bude zadlužení naší země zvyšovat. Ministryně financí Alena Schillerová riziko nárazu na dluhovou brzdu odmítla.
1: Ředitel školy v Újezdu nad Lesy se omlouvá. Personální změny ve školní jídelně jsou podle něj velmi pravděpodobné. Za hromadnou nákazou školáků v Újezdu nad Lesy jsou týden prošlá vajíčka. Personál kuchyně z nich připravil uhlířské špagety. Onemocnilo 250 dětí a dospělých. 41 lidí je hospitalizovaných. Pečovatelská služba podle radnice řešila potíže 5 seniorů. Obědy z jídelny se rozvážely i pro ně. Předběžně se počítá s obnovením provozu školy v úterý 29. září. Radnice preventivně uzavřela i mateřinku v Čentické ulici. Jedna ze zaměstnankyň působí i v Masarykově základní škole. Hygienická stanice poděkovala rodinám za spolupráci a poprosila o vyplnění epidemiologických dotazníků i v případech, kdy dítě potíže nemá.
2: Policie ve čtvrtek zasahovala v budově VZP a v desítce farmaceutických firem. Večer to uvedl zdravotnický deník a potvrdila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu podle serveru souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela někdejšího náměstka ředitele VZP a bývalého šéfa její Ústecké regionální pobočky Petra Hoňka. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Podle jejího vedení čerpá dovolenou. Dříve zanedbaný Matouš dostal péči. Rybník v Lomnici nad Popelkou na Semilsku má po roční revitalizaci nová mola. Místostarosta Zdeněk Rajm si nové okolí rybníka chválí jako ideální místo k trávení volného času.
4: Vybudovala se okolo rybníka cesta pro pěší, to znamená, jde dneska celý rybník obejít a pod hrází. Tady vzniknul takový park s altánem, s veřejným ohništěm, s dětským hřištěm.
2: Rybník, lidově nazývaný Matoušák, je ale zatím bez vody. Radnice Lomnice nad Popelkou ho totiž musí nejdřív zkolaudovat. Napouštět se tak bude nejspíš až v zimě. České tenistky dopoledne zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém povrchu v Šenčenu na Španělsko. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla hrát i finalistka londýnského grandslamu Karolína Muchová. Zápas začne v 11 hodin našeho času. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Italky, které se o postup do finále v sobotu utkají s Ukrajinou. Přes den bude oblačno až zataženo, i polojasno nebo skoro jasno, ojediněle se slabým deštěm a s teplotami kolem 15 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý. Šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

když potkala jsem vás, byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak.

skáčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně, napíjte se, tak on bude líp, pak líp, líp.

teď hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem dýmí, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: Radio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková.
2: Voda z vodojemu odolena, voda se nesmí pít, nemá se v ní ani vařit. Dnešní odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Provozovatel vodovodu na to upozornil SMS-kou obyvatele obcí, kterých se to týká. Ohrožení zdraví při náhodném napití se nehrozí. Mít se vodou z kohoutků smí. Jak informovali středočeské vodárny na webu, kvůli velikosti zasežené lokality se zajistí náhradní zásobování vodou u prioritních objektů, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení. Provozovatel už přijal opatření, která mají kontaminaci zastavit. Zatím ale není možné říct, jak dlouho omezení potrvá. Víc informací poskytne v pátek ráno. Karlovarský kraj má málo logopedů. Na první sezení děti čekají i 2 roky od objednání. Hejtmanství proto podporuje alternativní způsob logopedických školiček.
3: Školička nebo klub, kde děti trénují, jak správně vyslovovat, sice 100% nenahrazuje klinickou péči logopedů, ale v řadě případů pomáhá. Hejtmanství tato zařízení podporuje třeba ve Varské mateřince Duhová nebo teď nejnověji v Sokolovském domě dětí a mládeže. Správnou výslovnost a jazykolamitu malé děti trénují jednou týdně. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: Vláda připravila změny penzijního spoření. Opozice s nimi souhlasí. Návrh kabinetu počítá se zvýšením podpory pro mladé, snížením poplatků pro penzijní společnosti i s koncem transformovaných fondů za 10 let. Změny mají přilákat hlavně mladé lidi ke spoření na penzi. Klientům do 29 let se zdvojnásobí státní podpora na 40% vložené částky při měsíční úložce od 500 do 1700 korun. U spoření se také nově bude využívat takzvaná strategie životního cyklu. Při té se budou prostředky klientů do 50 let investovat hlavně do akcií, které přinášejí vyšší zisk. Potom se začnou peníze přelévat do konzervativnějších nástrojů. Opozice s předlohou vesměs souhlasí, chce přednést pár zlepšovacích návrhů. Předlohu teď projednají rozpočtový a hospodářský výbor. Koloseum v Římě zůstane po úmrtí dělníka zavřené i v pátek. Nejnavštěvovanější italská památka je od středy mimo provoz. Na znamení solidarity s rodinou 22-letého mladého muže, který v noci na středu zahynul po pádu z výšky přibližně 10 metrů. Mladík pracoval na instalaci nového osvětlení kolosea. To bylo postavené v roce 80 za císaře Tita. Je to největší amfiteátr postavený za Římské říše. V Koloseu se odehrávaly hlavně gladiátorské hry. Svému účelu sloužilo téměř 500 let. Českobudějovičtí sportovci dostali nový areál. Jihočeská univerzita opravila fotbalová hřiště, kurty na plážový volejbal a tenis i tartanový atletický ovál. Sportoviště nebude sloužit jen studentům, vyrazit na něj může i veřejnost. Děkan pedagogické fakulty v Českých Budějovicích Petr Dvořák to považuje za milník v historii jeho instituce.
4: Sport, tělesná výchova, sportovní kultura, to jsou nedílné součásti univerzity. Univerzitního života nejenom pro studenty a studentky, ale i pro akademiky.
2: Původní sportovní areál na Sádkách v Českých Budějovicích vznikl v 50. letech minulého století. Jednalo se původně o plochodrážní stadion. Postupně tam vznikl i atletický ovál a další sportoviště. V pátek bude oblačno až zataženo, zpočátku i slunečno, ojediněle se slabým deštěm. Večer se od západu postupně vyjasní. Naměříme teploty od 13 do 18 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Místo očí mít pár knuflíků a černej nos.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel.

a po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Náraz na dluhovou brzdu se přiblížil. Český státní dluh je horší, než se čekalo. Podle Národní rozpočtové rady narazíme ne v roce 2037, ale o 3 roky dříve, v roce 2034. Experti z toho viní rozvolnění rozpočtové odpovědnosti. Předseda rozpočtové rady Mojmír Hampl opakuje, že veřejné finance rezignovaly na úspory.
1: Rok 2025 byl na nějakou dobu posledním rokem, kdy existovala snaha o konsolidaci veřejných rozpočtů. Každý další rok, který nás teď bude čekat, bude rokem, ve kterém budeme rekord veřejného dluhu k HDP překonávat dál a dál.
0: Podle Národní rozpočtové rady veřejné finance nelze označit jako udržitelné. Vládě proto doporučuje přijmout stabilizační opatření. Bez nich se totiž bude zadlužení naší země zvyšovat. Ministryně financí Alena Schillerová riziko nárazu na dluhovou brzdu odmítla. Ředitel školy v Újezdu nad Lesy se omlouvá. Personální změny ve školní jídelně jsou podle něj velmi pravděpodobné. Za hromadnou nákazou školáků v Újezdu nad Lesy jsou týden prošlá vajíčka. Personál kuchyně z nich připravil uhlířské špagety. Onemocnilo 250 dětí a dospělých. 41 lidí je hospitalizovaných. Pečovatelská služba podle radnice řešila potíže 5 seniorů. Obědy z jídelny se rozvážely i pro ně. Předběžně se počítá s obnovením provozu školy v úterý 29. září. Radnice preventivně uzavřela i mateřinku v Čentické ulici. Jedna ze zaměstnankyň působí i v Masarykově základní škole. Hygienická stanice poděkovala rodinám za spolupráci a poprosila o vyplnění epidemiologických dotazníků i v případech, kdy dítě potíže nemá. Policie ve čtvrtek zasahovala v budově VZP a v desítce farmaceutických firem. Večer to uvedl zdravotnický deník a potvrdila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu podle serveru souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela někdejšího náměstka ředitele VZP a bývalého šéfa její ústecké regionální pobočky Petra Hoňka. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Podle jejího vedení čerpá dovolenou. Dříve zanedbaný Matouš dostal péči. Rybník v Lomnici nad Popelkou na Semilsku má po roční revitalizaci nová mola. Místostarosta Zdeněk Rajm si nové okolí rybníka chválí jako ideální místo k trávení volného času.
2: Vybudovala se okolo rybníka